0: noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti pustíme někoho, kdo si tě podmaní hlasem, co nezapomeneš. Tones and I je australská zpěvačka, jejíž styl je stejně originální jako její příběh. Od baskingu na ulici až po světová pódia. Její hlas je jako zvuk.

Tady je tvoje metropole. Anne-Marie je zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a energií, která tě chytí hned od prvního tónu. Její hudba je jako kámoška, co ti vždycky řekne pravdu a přitom ti zvedne náladu, ať se děje cokoliv. Spojuje popové prvky s tanečními rytmy a osobitým stylem, takže ji prostě musíš milovat. Tak si připrav sluchátka, protože tahle holka to má v sobě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme pro tebe

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Mojo, francouzskou kapelu, která dokázala, jak se dá spojit house s lehkostí a chytlavostí tak, že z toho vznikne pořádná taneční pecka. Jejich styl je jako svěží vítr na parketu, který tě rozhýbe. A

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se koukneme na jednoho borce z Holandska, co ti rozhýbe každou buňku v těle a nenechá tě v klidu. Řeč je o Afrojackovi. Tenhle DJ a producent je prostě mašina na hity, co umí s elektronikou hotový divy a dokáže rozpálit každou party až do ruda. Jeho tracky jsou jako dobře namíchaný výbušný koktejl. Plné energie, masivních beatů a melodií, co ti prostě vlezou do hlavy a už nevylezou. Afrojack je prostě fenomén, co objíždí ty největší světové festivaly a vždycky ví, jak davu pořádně zatopit pod kotlem. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli pro tebe chystáme spoustu takových hudů.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Lauf je americký zpěvák, hudebník a textař, který svými emocemi nabitými písněmi baví fanoušky popové scény po celém světě. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrou náladu a chytlavé melodie. Lauf umí spojit upřímnost s chytlavým zvukem, takže tě dostane hned na první poslech. Zůstaň naladěný

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je David Rozehnal, fotbalista a český reprezentant, který je mistrem francouzské a belgické ligy, také bronzový medailista z Euro 2004, mistr Evropy do 21 let, který odehrál 60 utkání za národní tým. Davide, ahoj, vítej u nás.
1: Ahoj.
0: Davide, ty jsi ukončil v roce 2018 kariéru, tak já se možná na úvod zeptám, čemu se věnuješ nyní, co dělá v dnešních dnech David Rozehnal?
1: Dnešní David Rozehnal si konečně užívá rodiny. Mám na to čas, protože už fotbal nehraju profesionálně, už jenom první ve třídu pro radost jako Žušany. A rodina, teďka stavíme, začali jsme stavět rodinný dům, takže máme kolem toho hodně práce a užívám si ten volný čas, který jsem neměl, když jsem hrál profesionálně.
0: No je pravda, že ty jsi byl vlastně mnoho let v zahraničí, takže jsi vlastně ani v Česku moc nebýval. A jak se to vlastně takhle poslouchá, když já jsem na začátku vyjmenoval všechny tvé úspěchy, kterých jsi dosáhl za svou kariéru?
1: Přiznám se, poslouchá se to hezky, vždycky, když o tom někdo tak mluví, tak je to taková nostalgie. Člověk si potom uvědomí, že to stálo za to odříkání a těch ani nevím, kolik, nechtěl bych hlát. Už to nepamatuju, x let v zahraničí, ale já jsem nikdy fotbal nehrál kvůli nějakým trofejím, i když je pravda, že vždycky to zahřeje u srdce, to naše ego, zvlášť to chlapský, to trošku pohladí, ale pro mě bylo důležitější, že jsem si splnil ty fotbalový sny, který jsem měl jako malý kluk. Dostal jsem se do zahraničí, do reprezentace, a v poslední řadě jsem vyhrál pár trofejí, které jsou vždycky pro fotbalistu nebo pro kohokoliv ze sportovní branže takovou třešničkou na dortu.
0: No je potřeba říct, že já jsem si to vlastně poznačil, ty jsi hrál v Belgii, Francii, Anglii, v Německu a v Itálii. Čili z těch, když bychom měli říct top 5 evropských lig, tak chybí tam už jenom Španělsko, což si myslím, že málo kdo vlastně může říct, že hrál v tolika zemích a prošel takovými kluby jako například PSG nebo v Anglii třeba Newcastle. Tak je třeba i tohle nějaký jako milník, na který jsi jako pyšný, že jsi hrál v tolika ligách a dokázal jsi se tam prosadit?
1: Na jednu stranu ano, na druhou stranu jsem byl takový světoběžník a musím říct, že z konce kariéry, když jsem zůstal vlastně ve Francii v Lille 5 let a plus Ostende v belgické lize, když jsme se nestěhovali vlastně 8 let posledních v mé kariéře, jsme zůstali na jednom místě a tam jsme si tam mi to nejvíc vyhovovalo fotbalově, našli jsme si tam spoustu přátel mimo fotbalových, takže na jednu stranu ano, odzkoušel jsem si všechno, až na to vysněné Španělsko, na to vysněnou La Ligu, což byl vždycky můj sen, hrát španělskou ligu za Barcelonu. Nikdy se mi to nepoštěstilo, tak je teďka aspoň fandím, ale myslím si, že pro fotbalistu, nebo pro mě vždycky to takhle bylo, že čím déle jsem zůstal u toho jednoho týmu, tím se mi víc dařilo, takže prošel jsem to hodně, ale možná bych to trošku zredukoval nebo strávil víc času v těch týmech.
0: No, když jsi teďka zmiňoval Barcelonu, tak já vlastně navážu jednou aktuální novinkou nebo aktuální zprávou, protože Barcelona spolu s dalšími 11 týmy teď v posledních dnech vyvinula iniciativu na založení vlastně vlastní soutěže s názvem Super League, tak zajímalo by mě, jestli jsi už o tom nějak dozvěděl a co vlastně na to říkáš?
1: Já jsem se o tom dozvěděl taky včera. Včera myslím poprvé. Myslím si, že už se o tom mluvilo kdysi dávno, ale bylo to nějaká vize, teorie, možná nějaké zbožné přání někoho. Jako z pozice fanouška by to bylo skvělý, protože bychom viděli spoustu skvělých zápasů těch top týmů v Evropě. Ale z pozice, když se na to díváme, z pozice těch týmů, těch hráčů, kteří by se tam vlastně nedostali, co mám informace, tak by to byla uzavřená liga, nepostupovalo by se, nesestupovalo by se a myslím si, že by to ztratilo takový ten punc toho, ten nádech toho, té soutěživosti, jako vždycky chcete něco dokázat, nechcete sestoupit, nechcete prohrát a tam prostě myslím si, že by to bylo hlavně o penězích. Jo? A troufám si říct, že i z tohoto důvodu do toho ty kluby jdou, protože si myslím, že by se tam točilo spoustu peněz A ano, možná z tohoto hlediska by to dávalo smysl, ale já teda za sebe říkám, i když, jak říkám, jsem fanoušek a rád se dívám na skvělý fotbalí, rychlý, důrazný, od začátku do konce, že to má náboj, nádech a takovou tu rivalitu, že se o něco hraje, tak bych to vlastně nechtěl. Chtěl bych takovou tu, pořád tu Champions League, pohár UEFA, mistrovství světa, mistrovství Evropy v takovém formátu plus minus, jakým se hrají doteď.
0: Je pravda, že o těch financích by to bylo dost pravděpodobně, protože já jsem taky koukal na internetu, že co se týká odměny za účast vůbec tady v té soutěži, tak by to převyšovalo tu dosavadní částku, které vlastně získal vítěz Ligy mistrů, takže už vlastně každý z těch 12 týmů by měl ohromný balík peněz. Ale sám jsem taky fanoušek fotbalu a asi by mě mrzelo třeba to, že se tam může dostat nějaký český tým tady do té soutěže. Samozřejmě měli bychom zmínit, že tyto týmy by byly vyřazené vlastně ze všech ostatních soutěží evropských a tak dále. Spekulovalo se i o tom, že vlastně hráči by nemohli se účastnit například Eura a tak dále.
1: Přesně tak, já si myslím, že by utrpěl fotbal celkově. Možná ty týmy by měly, ty kluby měly víc peněz, a to jsem ani nevěděl, co jsi říkal, takže asi pro ně by to z finančního hlediska dávalo velký smysl, zvlášť teďka po té době covidové, nebo ještě v té době covidové, kdy asi přišlo spoustu peněz, ale na druhou stranu jako přijít o takové týmy v Champions League a přijít o takové hráče na mistrovstvích světa Evropy, to by byla velká škoda pro fotbal. Já doufám, že k tomu nedojde, nebo že bude nějaký možná kompromis, který se bude zamlouvat všem.
0: Já doufám taky, no, musím říct. Možná je to jenom takový trošku vlastně vytvoření si pozice pro to, aby ty týmy mohly jednat třeba o nějakém navýšení nějakých odměn.
1: Je to možné, zase o penězích tedy.
0: No a určitě bych také nerad minul druhou vlastně kauzu, která teď dost rezonuje, a ta je teda velice úzce spjata právě s jedním z českých klubů, jedná se samozřejmě o Slavii, teď ty poslední události kolem utkání s Rangers, a samozřejmě myslím třeba pro ty nezasvěcené tak údajný rasismus ze strany Ondřeje Kudely. A Ondřej Kudela vlastně vyfasoval 10-zápasový trest. Co na to říkáš vůbec tady na tuhle situaci, která vznikla, a pak i samozřejmě na ten trest jako samotný?
1: V prvé řadě byla velká hloupost, že Ondra to vůbec udělal, tady tenhle nějaké to gesto jakékoliv, protože za tohle stavu, a všichni to už, myslím, že už to bylo zmíněno několikrát v televizi, v médiích, neměl tam vůbec jít, měli jistotu postupu v tu dobu, si myslím, že už by se muselo stát, nevím co. Ale doufám, že to byla nějaká frustrace z toho, jak prostě Rangers ten zápas hráli, zranění Koláře, okopávání celý zápas. V prvé řadě to byla jeho chyba. Potom já s tím presum si neviny. Takže pokud nebyl dokázán rasismus, podle mě neměl být odsouzen za rasismus. Pokud by byl prokázán rasismus, tak by byl ten první, který by pro něj chtěl exemplární trest, protože já jsem hrál se spoustou hráčů tmavé pleti a neměl jsem s nimi nikdy problém. Jsou to lidi normální, kteří ve finále většinou dělají atmosféru v týmu, protože jejich mentalita je taková pohodová, takže já odsuzuji rasismus jako takovej. Potom, když se podíváte na ten zápas, tak za to, co potom vyfasovali hráči, kteří dostali červenou kartu za zákrok na Koláře, nebo hráč Kamara za napadení, jo, já si troufám říct, že napadení hráče bezdůvodně je horší než neprokázaný rasismus. Jo. Možná někdo má na to jiný názor. Říkám ještě jednou, abych to ukončil, já si myslím, že buď měli dostat všichni stejný trest, 10 zápasů a nikdo by se nedivil, ale trestat někoho za neprokázaný rasismus si myslím, že je moc. Další věc je, asi mi něco řekl, nebudeme si lhát, nalhávat, něco musel říct, a to už ví jenom Ondra, co mu řekl, protože pokud nejsou nějaké záznamy, tak se to asi nikdy nedovíme, takže to by byla asi otázka na něj a na někoho jiného, ale rasismus odsuzuju. Ale myslím si, že ten trest za nedokázaný rasismus je hodně tvrdý.
0: Ty sám samozřejmě to moc dobře znáš ze hřiště, protože je to hra plná emocí a leckdy se tam řekne něco, co třeba člověk tak ani nemyslí, nebo z něho vypadne něco, co by normálně neřekl. Není to tak, že to, co se prostě řekne na tom hřišti, tak by tam jako mělo zůstat? Vždycky to říkají třeba i trenéři a tak dále.
1: Souhlasím. Souhlasím, jako já jsem řekl, a to jsem klidný člověk, slušný, pár neslušných slov v angličtině a ve francouzštině, když jsem hrál na rozhodčí, když jsem si dával pozor, že tam hrozila červená karta proti hráčům, ale nikdy to nezašlo do takových mezí, až nedej bože rasismu. Vždycky jsem se hlídal, ale prostě ty emoce clou mají. Proto si myslím, že ten Ondraj i tak vyletěl, že prostě to v něm asi bouchlo, protože to bylo možná po tom zákroku na nevím na koho teďka, jak ho tam okopávali na zemi, jo, přesně tak. Dohrál balón za prvé faul, dvakrát do něj okopli balón a bylo na nich vidět, že prostě hrají zákeřně. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je, že by to, asi máš pravdu, že by to mělo zůstat. Potom ještě další věc je, teďka ten rasismus se hodně probírá všude ve světě. A já si myslím, že je to chyba. Je to chyba, jo, protože myslím si, že čím víc o tom rasismu budeme mluvit, tím to bude ožahavější téma a tím z toho bude víc takových afér, neafér, víc Ondra Kudela, kdy vlastně nic mu neprokážete, nedokážete mu, ale odsoudíte ho, jo, a jako potom půjdete po ulici nebo v jiném zápase, něco jenom řeknete do ucha oni vás odsoudí zase za rasismus nebo za cokoliv jiného, jo, a myslím si, že to je nefér a mělo by se to, co je na hřišti, tak by mělo zůstat na hřišti. Na druhou stranu je spoustu kamer, odezírá se teďka z úst, jo, proto si ty lidi dávají, ty hráči dávají v italské lize hodně, když povídá trenér k hráči a říká mu nějaké pokyny, dává si ruku před ústa, protože by to mohli vidět protější tým a hned mu dá, takže to, proto si myslím, že se dávají ruce před ústa ale všude teďka je spoustu médií a kamer a myslím si, že i televizní stanice hledají aféry, hledají konflikty a zbytečně, jo. Fotbal je sport, někdy je to velká rivalita, ale mělo by to být to, co se říká, to, co se probírá v kabině, mělo by zůstat v kabině, to, co se stane na hřišti, mělo by zůstat na hřišti. Ok, něco jiného je, něco prokázaného. A říkám ještě jednou, kdyby mi tady někdo ukázal, co on řekl a měl bych jasný důkaz, tak budu první, který řekne exemplární potrestání, protože zásadně odsuzuje rasismus.
0: Já jsem zeptám, ty jsi taky zakrýval ústa, když jsi komunikoval třeba s protihráči nebo tak?
1: Ne. Já jsem nikdy si nezakrýval ústa a mě to teďka přijde až jako moc jako takové usměvové, protože jako nemyslím si, že v takové rychlosti by se dokázal přečíst, předat tu informaci oproti hráči, když mu něco říkám. Já jsem vždycky byl férovej, prostě když jsem něco chtěl říct, tak jsem to myslel vážně, upřímně a prostě jsem to řekl, a jestli to slyšel protihráč. Samozřejmě, když to neměl slyšet protihráč, bylo to z taktického pohledu hlediska, tak jsem šel přímo za tím spoluhráčem, řekl jsem mu to v klidu. Ale většinou ne. To právě značí, že chcete něco skrývat. Takže řeknu to. Přímě ten Ondra si chtěl něco skrývat, proč by dával si ruce přes ústa. A ať už řekl cokoliv, byla to chyba, měl to dělat, už to nevrátíme, musí se z toho poučit, jestli mu zůstane trest, je to tvrdý trest, za chyby se platí a musíme jít dál.
0: Jaký dopad to třeba teď může mít vlastně pro Slávy, respektive reprezentaci, protože víme, že se blíží Euro a možná se zhodneme, že Ondra Kudela zrovna jeden z našich nejlepších stoperů, tak ten 10-zápasový trest platí, to bychom možná taky měli vlastně osvětlit, jenom pro soutěže Champions League a vlastně případně pořádané UEFA a FIFA, což je mistrovství Evropy, mistrovství světa, čili v soutěži samozřejmě naší domácí může hrát dál, ale na to Euro by se to vstavovat mohlo, čili tam by vůbec nemohl hrát.
1: Já doufám, nevím v jaké fázi to je, že se odvolají, že třeba ten trest mohli zmírnit, ale i takhle, pokud je to na mistrovství, tak to může být jako velký problém, protože když to řeknu blbě, udělal to ve Slávii, pokud ho potrestají právem, musí za to píkat, ale měl by za to píkat ve Slávii. Mrzí mě trošku, že to stahují i na mistrovství, protože tím utrpí určitě, protože Ondra je momentálně jeden z nejlepších stoperů. Má fazonu, má formu, daří se mu, vypadá suverénně, hraje ve velké pohodě a bylo by to velké oslabení českého nároďáku.
0: No, je pravda, že ty na to koukáš možná ještě trošku jinou optikou, protože sám si vlastně také stoper, hrál si tuto pozici na hřišti, ale málo kdo už možná ví, že v úplných začátcích tvé kariéry, tak ty si vlastně začínal v útoku, čili chtěl si vlastně střílet ty branky. Tak jak se to stalo, že jsi dostal nakonec do brany?
1: Já jsem byl jako každý kluk a vidím to i teďka, protože mám trénovat malý žáky v Kožušanech, tak všichni chtějí střílet góly, všichni chtějí být ti Ronaldové, Messi a Neymarové a být na tom, být na výsluní a být vidět. A to jsem dřív taky byl, tak já, že jsem chtěl být nejlepší. Já jsem měl jiné vzory, ale chtěl jsem být nejlepší, chtěl jsem dávat spoustu gólů. No, ale postupem času jsem se začal stahovat do zálohy, což mě taky nevadilo, pořád jsem byl hráč až do konce mé profesionální kariéry a pořád jsem hráč, který chce hrát fotbal i v té první B třídě v Kožušanech, neodkopávat a hrát konstruktivně. Ale postupem času jsem stáhl do zálohy, no a jednoho dne byl to, myslím si, vím to 100% jasně, v jednom přátelském utkání v Řepčíně, to byl pan trenér Chromý, který mě postavil na stopera, no a já mu říkám, trenére, po zápase, protože se mi to moc nelíbilo, kopal jsem v tu dobu ještě, ti stopeři nehráli tam konstruktivně, nebo nebyl na ně takovej tlak, požadavek hrát konstruktivně, technicky, rozehrávat, výjíždět. Tenkrát to bylo prostě hlavičkový souboj a už jsem byl vyšší, tenkrát už jsem trošku vyrostl, tak jsem byl vyšší postavy a kopat dopředu, vyhrávat souboj a nepustit nikoho za sebe. A po tom zápase evidentně se mi to nelíbilo, protože jsem byl zvyklý na technickou hru, dávání gólu, dávání přihrávek. Říkám mu, trenére, já to nechci hrát, to stopera. A on mi říká, pokud to nechce hrát, tak si zbal věci a odejí. Zůstal jsem od té doby to se mnou zůstalo a ve finále jsem mu i částečně vděčný, protože nevím, jak by moje kariéra dopadla, kdybych se držel zuby nechty na tom záložníkovi nebo útočníkovi.
0: A bavili jste se o tom třeba zpětně, teďka třeba v posledních letech, kdy jste se viděli nebo tak, nebo nepopichoval tě, že kdyby tě tenkrát nedal na stopera, tak si neměl takovou kariéru?
1: Párkrát jsme se viděli, ale myslím, že to nebylo popichování, ale já jsem to zmínil už hodněkrát, když jsem dával takhle rozhovory, zvlášť teďka po konci kariéry, když jsme nějak tak procházeli tou kariéru a vždycky jsem ho takhle zmínil, proč ty otázky padaly na to, proč jsem se z toho útočníka stal stoperem, většinou je to obráceně, jo, že ti obránci chtějí do té útoku, protože vidí, že ti útočníci dávají góly a jsou vidět, ale nebylo to z mé hlavy, ale zpětně to hodnotím jako dobrý tah, protože říkám, že nevím, jaké kariéry bych dosáhl, možná bych byl průměrný útočník v české lize, nedosáhl bych na evropské ligy.
0: Je pravda, že já jsem jeden z tvých rozhovorů četl a ty si tam vlastně zmiňoval, že jsi byl hodně poctivý v rámci přípravy i v rámci tréninku a dost často jsi třeba i přidával po tréninku, což se občas obrátilo proti tobě, protože si to třeba od spoluhráčů schytával. A zajímalo by mě, vím, že ty na to hodně apeluješ, že dnešní mladí jsou hodně takový pohodlní a ty si tenkrát dával i v jednom rozhovoru krásný příklad vlastně s Pavlem Nedvědem a s Cristianem Ronaldem, což byly vlastně tvé osobní zkušenosti s oběma, tak možná, jestli bys nám mohl tohle přiblížit.
1: Určitě, já jsem vždycky byl hráč od malička, nevím, asi jsem to měl v sobě, protože u nikoho jsem to neviděl, že bych to viděl třeba u svého bráchu, i když on hrával fotbal, neviděl jsem tu, že by si dával navíc, ale to musí mít asi člověk v sobě, jako asi to nedokážete naučit toho hráče, toho člověka, ale můžete mu to ukázat a on buď se tomu přizpůsobí a jde za váma, protože vidí, že to přináší ovoce, anebo zůstane v té své pohodě a jde si v té své pohodlné vlně. Já jsem zažil, většinou jsem byl ten exod já v uvozovkách, že jsem si dával navíc a většinou ti spoluhráči byli už na masážích a už na kávičkách a tak dál. Ale zažil jsem, a to mě utvrdilo v tom, že, jako si myslím, že jsem si říkal, je to správná cesta. Už to bylo v Paříži, když jsem měl spoluhráče Pedra Pauletu, tenkrát náš kapitán a ikona portugalské reprezentace a portugalského fotbalu. A ten mi říká jednou v sauně, říká o nějakým Ronaldovi. A už tenkrát se vědělo, že Ronaldo už vystrkuje rušky a už jsme věděli, kdo to je, ale nebyl to ten Ronaldo, jako je teďka. Už tenkrát říkal, že co on si dával na reprezentačních strazech navíc, jak trénoval, posiloval, to říkám si, wow, to už tenkrát, to mi bylo 24 let, takže to bylo vlastně v začátcích mé kariéry. No a kdo mě asi nejvíc utvrdil, byl Pavel Nedvěd, na kterého jsem naštěstí narazil na reprezentačních strazech, který prostě po tréninku si dával nabíhaný rovinky a to už tenkrát nebyl nejmladší. Měl už podle mě 35 letech, když vlastně končil tu kariéru reprezentační, a ten mě utvrdil v tom, že jsem si říkal, ano, i takovej hráč, který vlastně to nepotřebuje, protože on byl fyzicky dobře zdatný, hrál kvalitní fotbal, ale i přesto si dával navíc a nemusel. Bylo to na reprezentačních srazech, kdy spousta hráčů už zase byla na masáži v regeneraci. A tak jsem se ji od něj učil. No, říkal jsem si, je to ta správná cesta, protože i největší fotbalisté na světě to takhle dělají. A možná se může zdát, že to nepotřebujou, ale je to dobře.
0: Myslíš teda, že tady ten vlastně tvrdý trénink je ta cesta k tomu, jak zůstat stále na vrcholu, protože je pravda, že Pavel Nedvěd vlastně skončil na vrcholu, Cristiano Ronaldo stále hraje i v tom jeho věku, nehraje nikde v Číně nebo prostě v Ázii třeba jenom pro peníze, ale hraje pořád v prestižní evropské lize a je třeba v lize nejlepším střelcem, pokud se nepletu.
1: Jsem o tom přesvědčený, neříkám tvrdý trénink, ale myslím si, že když člověk dává tomu vše, neříkám sportovec, člověk jako celkově dává nějakému tomu svému cíli všechno, obětuje se, obětuje nějaké své pohodlí, nějakou vyleze z té své bubliny pohodlné, tak může dosáhnout všeho. A to teďka nemluvím jenom o sportu, mluvím o životě jako o takovém. Protože si myslím, že člověk se posouvá a zlepšuje jenom když je v nekomfortní zóně. Jo? Když jste v nekomfortní zóně, tak je to těžký, ale zlepšujete se. Teďka zase to dám na ten sport fyzicky, mentálně, technicky a tak dál. Pokud netrénujete,

0: starší hráči, i když já jsem taky nebyl ten, který preferoval školu, ale dělal jsem si v určitém levelu, který mě vyhoval. Moje máma, bývalá učitelka, mě držela zkrátka, ale taky věděla, že ten sport miluju a že můžou být nějaké úlevy, ale školu jsem si vždycky dělal. A když máte nastavený nějaký mantinely a nějaký cíl, tak myslím si, že tu kariéru vám může takový přístup prodloužit. A jak říkáš, že můžeš fakt jít do konce kariéry na tom nejvyšším levelu.
1: No, je hrozně fajn, že to takhle říkáš, protože musíme prozradit, že jsme se ještě před rozhovorem bavili o té pauze, která je teďka způsobená vlastně tou koronakrizí a bavili jsme se o návratu vlastně mladých na trávníky a tom, kolik z nich třeba s fotbalem skončí nebo kolik z nich se vlastně ještě bude těšit. Takže je to možná taková fajn udička k tomu, aby pokračovali a dál na sobě pracovali a mohli vlastně potom třeba dosáhnout takových úspěchů jako ty a vlastně ten návod na to je skutečně jenom píle a trénink.
0: Je to jenom o vůli. Pokračujte, mějte vůli, nenechte se odradit nějakýma vedlejšíma lákadlama, elektronikou, pofiderníma kamarádama a tak dál, protože je to těžký teďka v téhle době. Myslím si, že ty děti, hlavně děti naše, já to vidím u svých dětí, že to mají o hodně těžší, než jsme to měli my. Když jsme byli my mladí, tak jsme neměli nic než školu, balovan, takže jsme to měli jednodušší. To uznávám. Na druhou stranu je to o vůli, o vedení rodičů, jak je budou víc, jak je budou hlídat, protože myslím si, že když si bude myslet, že i třeba 13-letý děti už se nemusí hlídat, tak si myslím, že je to chyba. Ano, dejte jim volnost, nechejte je rozhodovat v uvozovkách, aby měli nějakou svou osobnost, ale pořád by se měli nějak držet trošku zkrátka, ukazovat jim směr a hlavně to nezdávají, protože by to byla škoda. Já doufám, jak ty jsi říkal, že moc dětí od toho sportu neodejde, protože sport obecně je pro kohokoliv, nejenom pro sportovce, ale pro kohokoliv strašně důležitý z fyzického hlediska. A vidíme to i teďka v době covidové. Myslím si, že člověk, pokud je fyzicky zdatný, připravený, tak i třeba nějaké, pokud prodělá ten covid, není to vždycky, ale pokud prodělá covid, tak má větší šanci, že bude mít mírný průběh a neskončí třeba v nemocnici, takže doufám, že to děti nezabalí, že to bude bavit, že zase najdou takovou tu jiskru, takovou tu lásku k tomu sportu obecně a že to bude fungovat.
1: Určitě souhlasím, doplním vlastně, že se pak určitě mohou dostat třeba až do reprezentace, kde mimochodem ty si odehrál několik desítek zápasů a když se vlastně řekne česká reprezentace a nějaké úspěchy, tak věřím, že řadě posluchačů a diváků se vybaví právě to bronzové euro, které jsme zmiňovali z Portugalska 2004. Jak na to ty osobně vzpomínáš a jak koukáš na to, že je to vlastně asi největší úspěch té novodobé fotbalové historie, to samozřejmě pro Českou republiku?
0: Koukám na to jenom jako v dobrým, teď jsem nedávno viděl sestřích zápasů Holandsko, Česká republika, což je paráda, dokonce se mi poštěstilo nastoupit do toho zápasu a mít tady takovou malou pološanci, takže byl jsem součástí hlavně toho týmu, kde vlastně před začátkem sezóny já jsem v to nedoufal, ale snil jsem někdy, že budu v repre. A doufal a myslel si to málo kdo a i si pamatuju, že byly úryvky v novinách, že Rozehnal musí udělat to a to a to a potom má šanci na reprezentaci. A mně se pár takových věcí podařilo, protože jsem hrál pravidelně v Brugách tenkrát. A podařilo se nám prorazit v Champions League, hráli jsme proti nejlepším týmům v Champions League s Brugami. A myslím si, že jsem hrál asi kvalitně, protože trenér Brkner si mě potom vybral. Já jsem jel s nadšením na to euro, myslel jsem si, že prostě upřímně doufal jsem v nějakou minutku, ale že bych si zahrál až tolik minut, jeden celý zápas proti ještě Německu, kdy bylo rozhodlý o našem postupu a ten se nám taky povedl výsledkově. A tak to byl pro mě sen, až na to, že to dopadlo tak, jak dopadlo, i když to byl úspěch. Ale i teď mě mrzí, když vidím záznam z toho zápasu s Řeckem, kdy prostě Řeky přehrávají.

0: vyhráváte. Oni upřímně hráli antifotbal, zalezlí byli a prostě mrzí mě to, protože věřím, že kdyby jsme postoupili do finále, tak si to rozdáme na férovku a měli jsme velkou šanci to mistrovství vyhrát.
1: A v čem si myslíš třeba, že je největší problém jako českého fotbalu, protože skutečně od toho roku 2004 už uplynulo poměrně dlouhá doba, takže vlastně nepřišel žádný další úspěch. Ba naopak, vlastně český fotbal měl docela problém se i na ty šampionáty dostat, ať už se jednalo o mistrovství Evropy, tak mistrovství světa. Tam když pomíneme ještě rok 2006, který vlastně hnedka následoval, tak od té doby vlastně český národní tým už na mistrovství světa nehrál. Mm-hmm.
0: Čím to je, sám nevím, ale myslím si, že určitě zaprvé je to tím, že hráči třeba z neměli jsme tolik hráčů v top evropských ligách a týmech, jako jsme měli, když já jsem měl možnost být v té, já to nerad nazývám zlatou generací, někdo to tak nazývá v té generaci Pavel Nedvěd, Vláďa Šmicer, Poborský, nechtěl bych nikoho, Milan Brž a tak dál. Když si vezmeš, kde ti hráči hráli, hráli pravidelně většinou a byli stavebními kameny svých týmů ve francouzské lize, v anglické lize, v německé, tak to si to vidím ten největší rozdíl, protože oni měli každý týden někdy jednou za tři dny konfrontaci s těma top týmama a myslím si, že Česká liga to určitě nemá, teďka zaplň pánbu třeba za Slaví v evropských ligách a v České lize myslím si, aby nikoho neurazil, tak tým jako Slávě třeba bude hrát 6 utkání, 8 utkání maximálně na úrovni evropské ligy třeba nebo evropského fotbalu. Ale to velké srovnání teďka měla určitě v Champions League, když hrávala, nebo i Plzeň, když hrávala Champions League proti Barceloně, tak to jsou ty konfrontace a takhle se ti čeští hráči zlepšují. A druhá věc je, že teď si myslím, že máme zase generaci, kde se to zase trošičku zlepšilo, že máme hráče v top ligách, neříkám, že v top týmech evropských, ale v kvalitních týmech, Leverkusen, Sampdorie, Udine, Hertha, jo, Sevilla, zase nechci na nikoho zapomenout. A většinou ti hráči hrají pravidelně. Takže hrají každý týden, každý tři dny proti kvalitnímu soupeři. A troufám si říct a doufám, že to kluci potvrdí na mistrovství, že teď na ten fotbal, když odehrají kvalitní zápas, že se na to dá koukat a že mi to dělá radost, že jsem člověk, fandím jim, když se dá gól, tak řveme se synem doma a to už jsem dlouho nezažil, takže jako je to takový, je to samozřejmě hrát srdcem za nároďák, ale druhá věc je ta kvalita, kterou si myslím, že ti kluci teďka zase mají a nějak si to sedlo s trenérem Šilhavým, který ho uznávám a kterého jsem zažil, tak si to tak nějak sedlo a je cítit, že ta parta, že ten tým drží při spolu a já jim věřím a doufám, budu jim fandit a doufám, že se jim něco povede.
1: Já bych samozřejmě byl taky moc rád, pokud by se podařilo zopakovat nějaký úspěch, třeba jako jste měli vy. Na druhou stranu je pravda, že po té výsledkové propasti má asi celá fotbalová veřejnost radost, že se začínají dostavovat nějaké výsledky. A ty jsi zmínil trenéra. Mě by možná zajímalo, jaký vlastně vliv má na výkon toho mužstva. Teď myslím toho reprezentačního trenéra, protože samozřejmě ty srazy jsou poměrně krátké. Asi nic moc úplně extra se tam nacvičit nebo se cvičit nedá. Takže možná, nebo jestli s tou nominací může možná ovlivnit.
0: Může ovlivnit, já to budu srovnávat, i když je to vždycky strašně těžké a ti trenéři to mají těžké, když je srovnávám s trenérem Bricknerem. Trenér Brickner je persona, je to charakter, je to prostě vyzařuje s něj charisma a prostě když já jsem přijel na první sraz, tak prostě koukáte na boha, trenérského boha. Plus máte vedle sebe top kvalitní hráče. A věřím tomu, že pokud je trenér dobrý trenér v první řadě, dobrý psycholog, strateg a samozřejmě si vybere kvalitní hráče, tak hraje velkou roli. Někdy nevyjdou kvalitní hráči, přijedou se špatnou formou, zrovna nemají formu, zranění a tak dál, ale troufám si říct, že alfa omega je udělat samozřejmě dobrou nominací a mít z čeho brát, což věřím, že teďka už zase je z čeho brát a je to stabilní a točí se tam hráči, kteří prostě mají aktuálně nejlepší formu, což je taky super. A hlavně si myslím, že třeba trenér Šilhavý je dobrý psycholog, dobrý trenér, dobrý psycholog, dokáže ten tým nabudit, a dokáže ten tým vlastně otočit na tu svoji notu, jo, aby si notovali nějak, aby spolupracovali a jak jsem říkal, prostě cítím to z toho fotbalu, je to vidět na hřišti, že prostě mají dobrý vztah trenér, hráč, realizační tým a to si myslím, jak říkal, když je tam malý čas na přípravu, to si myslím, že je alfa omega, že ti hráči jezdí na ten sraz s radostí, nebojí se něco odehrát a hlavně ten trenér, že se tak navzájem vrací.
1: A mě vlastně logicky napadá otázka, když teda pomíneme pana Bricknera, tak pod jakým nejlepším trenérem si hrál za svou kariéru a můžeme vzít v potaz i tu klubovou úroveň?
0: Nejlepším to je, já jsem měl, myslím si, že jsem narazil na málo trenérů, který by mě vyloženě nevyhovovali. Já jsem teda nekonfliktní typ. Byl třeba jeden trenér, řeknu ti takový jeden trenér, který mě nevyhovoval a bylo to i z toho důvodu, že jsem cítil, že prostě mě nemá rád upřímně. To byl Armin Wech, který prostě přišel do Hamburku a doslova za 5 minut, 12 mě oznámil, že se mnou nepočítá, že já si hledám angažma, jinak budu na tribuně celou sezónu. A to mi řekl týden do konce přestupního termínu, což je trošičku šibeniční. Ale aspoň mi to řekl upřímně, čeho si taky cením. Ale většinou to byli trenéři, kteří mi zaprvé pomohli, že si mě vytáhli, jako třeba zaprvé to byl třeba můj táta s trenérem Recmanem, kteří mě vedli od žáčku, kteří mě prostě provedli těma základama a jako mít třeba trenéra tátu, to je jako hodně těžký, protože myslím, že můj syn to teďka cítí, když já nejsem jeho trenér, ale snažím se mu dávat nějaký rady, tak já jsem měl to samé, můj táta byl taky pes na mě, ale jsem mu za to vděčný, protože díky němu třeba kopu perfektně, nevím, jestli už teďka, ale ještě teďka, ale kopal jsem si myslím slušně pravou levou nohou, jsem pravák, ale kopal jsem kvalitní levou, což on do mě dostal. A to byly vlastně v počátcích, to je takový základ, potom bych nerad opomenul třeba trenéra Chromýho, který vlastně byl takovým, který vlastně svým nějakým rozhodnutím, jakéhokoliv důvodu, jsem se dostal na tu pozici, v které jsem byl dobrý. Trenér Kalvoda, který mě poprvé vytáhl do Bčka, do Ačka a dal mi šanci v Ačku. Samozřejmě trenér Brickner na tom reprezentační úrovni, protože mě vytáhl jak do 21 a dal mi šanci, tak do reprezentace Ačka a dal mi šanci. A potom to byli trenéři v klubech, nerad bych na někoho zapomněl, ale většinou jsme s ním spolu měli. Pro mě, pokud ten trenér byl komunikativní a dokázal mi vysvětlit, proč nehraju a kde se mám zlepšit, neměl jsem s tím problém. Zažil jsem pár trenérů, kteří vám mazali med kolem pusy, když to řeknu slušně, a věděl jste, že to tak není a nehrajete z jedného důvodu. Tak to jsem nesnášel. Jo, že to bylo, že prostě měl rád jiného hráče, nebo že byly tlaky od manažerů, sponzorů, nejbože prezidenta klubu. To jsem neměl rád, radši mě to měl říct. Takže i takové trenéry jsem zažil. Ale spíš nejradši vzpomínám asi na ty české trenéry, protože to byly takové ty zážitky, začátky, které mě vlastně formovaly do té profesionální kariéry potom.
1: No, je pravda, že co se týká trenéru, tak říká se, že každý má jako nějaké své koně, nebo třeba, které přizpůsobuje ten herní styl toho daného týmu. Ale mě by zajímalo, jaké to je třeba pro toho hráče, když ví, že třeba není zrovna tím oblíbeným, nebo jak jsi zmiňoval, že trenér říká, pracuj na sobě, dostaneš prostě příležitost, ale pak stejně víš, že ji nedostaneš, nebo jenom na pár minut. Tak jak to třeba působí prostě na psychiku, nebo vůbec na smýšlení jako fotbalisty, který samozřejmě pod smlouvou a nemůže jenom taky prostě přestat nebo přejít někam jinam.
0: Můžeš, ale tohle jsem nikdy neměl rád, prostě si dupneš, řekneš, že chceš hrát, ale teď záleží, jestli ten trenér je tak silný ve své pozici, že prostě tě utne úplně, anebo fakticky se poleká a tím, že jsi na něho trošičku udělal bububu, tak tě nechá hrát, nebo že na něho udělal bububu tvůj agent. Já jsem nikdy takový nebyl, nikdy jsem to nechtěl po svých agentech, protože si myslím, že tohle není sport, aby někdo prosazoval někoho, kdo nemá kvalitu na to, aby hrál. A bych odpověděl na tu otázku, není to jednoduchý, zvlášť když třeba cítí, že bys mohl hrát a třeba máš i, to jsem řekl zrovna třeba v Ostende v mým posledním angažmá, kdy jsem prostě už měl 37 let, už jsem starý fotbalově, nebudem si nalhávat, ale cítil jsem a měl jsem i podporu vlastně spoluhráčů, kteří říkali, že nechápou, proč nehraje a hraje můj konkurent. A to mě ještě víc jako užíralo, ale naštěstí jsem měl takovou mentalitu, jakou jsem měl vždycky, že jsem se zamkl a makal jsem víc a prostě chtěl jsem hlavně po trenérovi. Nejhorší bylo, že když ti trenér říkal, jo, pracuj na sobě a bude to dobrý, dostaneš šanci, ale neřekl ti, jak máš pracovat na sobě. Takže já jsem nevěděl, co mám zlepšit. Jo? Když jsem věděl, co mám zlepšit, já jsem na tom pracoval a potom už to bylo na tom trenérovi. Potom jsem teda zjistil, buď teda, že měl pravdu a jakmile jsem se zlepšil, hned mě tam dal, anebo jsem zjistil, lhal mi do očí, chtěl toho zneužít a řekl mi jenom, aby mě uklidnil a uklidil, tak mi řekl prostě nepravdu. Jo. Ale není tohle i jednoduchý a proto říkám, že je to hodně o vůli. Je to hodně o vůli, prostě děti, hráči, kdokoliv to nesmí vzdát. Pokud mám nějaký sen, chci hrát v základní sestavě, tak si jdu. Neříkám, že jdu přes mrtvoli, to jsem nikdy nedělal a nikdy bych to po nikom nechtěl, ale prostě udělám maximum, zase vstoupím do té nekomfortní zóny. A samozřejmě se trošku obětuju svůj čas, pohodlí s rodinou. Moje žena mi vždycky říkala, jakože ty přicházíš první na ten stadion a odcházíš poslední, a to většinou byla pravda. Jo, jako bohužel ta rodina trpěla, ale já jsem věděl, že to je třeba na 15 let a teďka se snažím mi to vracet. Teďka je v první řadě rodina a potom je to ostatní. Nevzdávat to.
1: To je velice, velice důležitý. A možná se ještě malinko vrátím jenom k těm agentům. Takhle to teda jako funguje, že třeba pokud hráč jako nehraje, tak skutečně ho agent může zavolat prostě trenérovi nebo někam na to vedení toho klubu a prosazovat ho?
0: Nemám důkazy, ale myslím si, že v některých, nevím, jestli to funguje teďka, ale určitě dřív si troufám říct, a nebudu jmenovat, protože ani nikdy jsem se s tím jako nesetkal, ale myslím si, že takhle to může fungovat. Že na jednu stranu je dobře, že ten agent se stará o svého hráče, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality. Pokud nemáš ten level, tu úroveň toho svého konkurenta, spoluhráče, tak bys tam neměl být protláčený jenom proto, že máš nějakou budoucnost a že možná budoucnu budeš mít takovou cenu a makovou a prostě nemělo by to být. Já to nemám rád, nikdy jsem to po svých agentech nechtěl a já jsem vždycky byl zastáncem prostě rovného boje, já jsem vždycky měl na hodně lidí se mě ptá na konkurenci, já jsem měl vždycky v každém klubu, myslím, že tak bylo, jo, v každém klubu jsem měl na svým postu konkurenci v podobě reprezentantů jejich zemí. Belgičanů v Belgii, Chorvatů, Srbů a tak dál. Zaprvé, nepamatuju si, s kým bych měl problém, vždycky jsem si s tím konkurentem s tím rozuměl, i když bral mi práci a to místo v té základní sestavě. Pro mě bylo důležité mít prostě kamarádský vztah s ním, i když to byl konkurent, i když bych nejradši jako mu zajel na tréninku, ale to si já jsem nikdy neuznával tohle. Ale vždycky jsem chtěl mít s ním korektní vztah, ale taky jsem mu řekl, počkej, teďka hraješ ty, ale já udělám všechno pro to, aby za chvilinku byl na mé pozici a já byl na tvé. Jo? A to jsem chtěl vždycky. A samozřejmě, myslím si, že čas od času, a to je můj názor, a může si o tom myslet, kdo chce, co chce, myslím si, že ovlivňují čas od času agenti hráčů, trenéry, nebo manažery klubů, nebo prezidenty, možná jsou kamarádi, dej mi ho tam a tak dál. A to takhle si myslím bývalo, nevím, jestli to je, protože já už ve fotbale vlastně na takové úrovni, ne, ale troufám si, že to pořád v nějaké formě tady takhle.
1: A jak jsi mluvil ještě o té kabině, o těch spoluhráčích, tak jaký jsi byl ty vlastně takhle, ať už během zápasu, nebo třeba v rámci tréninkového procesu obecně, tak jaký byl David Rozehnal v kabině?
0: David Rozehnal v kabině byl klidný, já jsem byl vždycky klidný člověk, mě fakticky musel rozhodit až trošičku taková nepravda, třeba na hřišti, nějaká křivda hodně velká, tak to jsem fakt jako právě lítal po těch rozhodčích a řval po nich, ne vulgárně, ale prostě řval jsem po nich, jo, jako a to jsem já klidný člověk, nebo na tréninku, když někdo zajel, jo, a zákeřně, ne, že by mu to chtěl vrátit, ale říkal jsem si, OK, začínáme hrát tvrdě, i když jsem neměl rád tvrdou hru, zvlášť na tréninku, protože to zavánělo zraněním. Takže já jsem byl klidný člověk, já jsem vyhledával, já jsem právě byl, myslím si, že pořád, od začátku kariéry dokonce takovej ten exot v úzovkách, jo, protože byl jsem jiný než ostatní, určitě minimálně v Sydney, v zahraničí se to trošku jako už sklidnilo, protože v zahraničí už to byl jiný level, tam hráči věděli, za čím jdou, že to je prostě jejich obživa, že se můžou zajistit do konce života, když budou se zlepšovat a pokračovat. Takže tam si myslím, že už se to uklidnilo, ale třeba v Sydney prostě jsem byl ten, který než by byl exot v kabině, ale prostě byl jsem klidný, hleděl jsem si fotbalu, tréninku, dával jsem si navíc, poslouchal jsem, nevybočoval jsem, tak jak jsi říkal, když trenér měl se mnou problémy, řekl mi to, já jsem nebyl ten, který mu to vpálil, a to jsem zažil hodněkrát, že prostě spoluhráč se ozval a já si říkám se, když to bych si nedovolil, jako zaprvé bych měl k respektu a i z toho důvodu, že jsem měl jako strach, jo, že jaká by byla reakce, jako, že by tě mohl suspendovat. Většinou teda, jak říkám, většinou to mělo opačný efekt, že ten trenér, protože neměl takovou pozici, si trošku lekl a možná i z nátlaku prezidenta kohokoliv jiného, couvl a ten hráč, který si otevřel pusu na něj, najednou hrál, nebo najednou měl privilegia, najednou nemusel. Říkám se, když to není dobrý postup, já to nikdy nebudu zastávat, ale asi to funguje taky. No. Hodně lidí mi vyčítalo, že jsem hodnej, až jsem blbej. Jo? Že jsem byl prostě hodnej, ale já jsem nikdy nezastával prostě názor, že by se to mělo brát přes závit, být zákeřnej, dělat na schválí, jo? A takový, jako já jsem se prostě nějakému výsledku dopracoval lidsky poctivou prací a férovostí a tohle zastávám i dál, i třeba v té první B třídě, prostě, aby to bylo férový, čistý, a pokud nemáme na to, aby jsme vyhráli, tak nemáme na to, ale nebudeme si dopomáhat neférovým jednáním a tak dále.
1: No, když byla řeč ještě o vlastně olomoucké Signě, tak já jsem se také dočetl, že ty si uvažoval o tom, že bys tu kariéru uzavřel tam, kde vlastně jsi začínal, což je tady je v Olomouci. Jak to, že to nakonec nedopadlo?
0: Upřímně, nedopadlo to asi, protože my jsme se vraceli kvůli tomu, že moje žena měla nějaké vážné zdravotní problémy, a proto jsem vlastně ukončil kariéru. Předčasně, jinak bych pokračoval a asi by se to neslučovalo s tím, co v tu chvíli jsme potřebovali řešit, asi tak to řeknu. Já jsem určitě, kdyby ty problémy nebyly, zaplať pán Bůh, tak všechno se spravilo a už je všechno v pořádku, což bylo pro nás prioritou. A kdyby ty problémy nebyly, tak já jsem jako upřímně snil o tom, jako že bych se vrátil na konec kariéry do Sigmy, protože Sigma mi hodně dala a já jsem si vždycky říkal, ale myslím si, že by to takhle mělo být, že prostě myslím, těm klubům, kteří vám hodně dali a vlastně vám pomohli v té kariéře, by si jim to mělo vrátit, pokud by si jim měla zájem a já bych byl v jiné situaci a byl by zájem z jejich strany, tak bych určitě na to kýval. Neříkám, že na 5 let, ale určitě na rok, protože jsem v tu dobu jsem měl 37 let, takže asi by to byla smlouva třeba na rok, na 2, ale určitě bych rád tu kariéru končil si, mě nepovedlo se, ale jak říkám, myslím si, že hráči, kteří něco zažili, mají zkušenosti už jenom tím, že jsou v té kabině, že předávají ty zkušenosti těm mladým a ti mladí můžou vidět hráče, který se vykopal ze stejného klubu z Olomouce až někam a vrátil se zpátky a teďka předává. Už jenom tohle si myslím, že by byl přínos, ale nedopadlo, tak nedopadlo.
1: No, dokážeš si třeba představit, že když to vztáhneme k té aktuální sezóně, že bys třeba hrál s Romanem Hubníkem, že byste byli taková stoperská dvojice?
0: Dokážu si představit jo, já si dokážu představit upřímně, že nevím, jestli bych na to měl fyzicky asi ano, rychlostně asi už nejsem nejrychlejší, ale dokážu si představit, že bych na to měl i třeba v těchto letech. Bohužel mám už problémy s kolenem, s levým, že už asi by na tu profesionální kariéru to nebylo, ale kdyby byl zdravý, tak si dokážu představit, že bych prostě, já bych do toho risku šel, že bych prostě to zkusil ještě. Ale já věřím tomu, já znám své tělo, vím, že teďka to koleno už není na úrovni, že by zvládlo aspoň půl roku takového zápřahu, což profesionální fotbal je, nebudem si nalávat i třeba na české úrovni, ale jinak tělo, zbytek těla, tak funguje a myslím si, že si to užívám v té první B třídě, a takže si to dokážu a jako hodně mě to lákalo a šel bych do toho, ale teďka, když si zamyslím, tak až mě to mrzí, ale bohužel věk nezastavíš a upřímně, tak jak říkají můj bratrnec mi to říká, prostě podívej se do občanky a je to pravda, jako to tělo dostalo zabrat nejenom 15 let jako kariéry venku, jestli to tak je, ale řekněme já od svých 7 let jako s tím, když si dáváš navíc, tak prostě od 10 let řekněme jedu pořád stejně plus minus a to tělo dřív nebo později se ozve a pro mě zaplať pán Bůh se ozvalo až teď, když jsem v první B třídě a řeklo, dej si pozor na to koleno, protože už to není pravý ořechový. Teď se možná poodkryl karty si soupeřů v první B třídě, ale ne, já si koleno dám do pořádku, takže těšte se.
1: Ale trošku z tebe cítím, že kdyby byla jako i malinká šance, že bys to ještě zkusil moc rád třeba jako přípravu nebo něco.
0: Zkusil. Jako všichni chlapi, hlavně chlapi, všichni máme své ego, hlavně chlapi a já mám taky ego, i když ho nemám tak veliký. A pořád je tam nějaká taková ta nostalgie a já určitě, pokud budu mít koleno v pořádku a pokud by přišla nabídka ze Sigmy jenom si zatrénovat, tak nebudu váhat ani na chvíli, i kdyby to mělo znamenat, že si odrovnám koleno na týden, tak si půjdu, protože nebudem si nalhávat. Žil jsem spoustu let v tom kolotočí a i když si to asi nepřipouštím, tak jako chybí mi to, jo? Chybí mi to takový ten adrenalin, ten vrcholový adrenalin, chybí mi ten tým, i když mám kožušanský tým, ale my teďka jsme se rok skoro neviděli, neslyšeli, nehráli spolu. A chybí mi to každodenní prostě hecování, chybí mi to naštvání, chybí mi konflikty se spoluhráčem a s trenérem, chybí mi fanoušci, chybí mi poplácání po zádech nebo posla, když mě někdo pošle někam, a chybí mi konkurence, jo, chybí mi to, no. Jako a kdyby byla možnost a prostě byl by tam zájem, tak jako určitě bych, asi bych neváhal, šel bych do toho, vím, že by mě spousta lidí, v první řadě moje žena, moji rodiče, moji nejlepší kamarádi, brácha, že by mě o to zrazovali, ale abych z toho do toho stejně šel, protože fotbal miluju a můžete skončit kdykoliv, ale jakmile jednou skončíte, tak už to moc nejde vrátit zpátky, no.
1: No, to je krásný. Určitě jako člověk srdci vlastně neporučí, takže přesně, když si rozum říká něco, tak naprosto rozumím tomu, že prostě člověk vnitřně to třeba cítí a moc rád by to ještě zkusil. No, já možná teda navážu rovnou, jak se vlastně ty koukáš, když je teď řeč o Sigmě, tak na tu výkonnost, teďka můžeme klidně probrat aktuální nebo poslední sezóny. Samozřejmě byla tam ta eskapáda s tím, že vlastně se sestupovalo, pak postupovalo, pak se to zase opakovalo stejně. V posledních letech se to snad trošku ustálilo, ale pořád je to takovej šedej možná průměr, alespoň teda za mě. Tak by mě zajímalo tvůj pohled tady na to.
0: Sigma Olomouc jako klub má velký potenciál. Já teďka chci říct, aby bylo jasno, mluvím za sebe, nemluvím za někoho, protože jsem členem spolku, největšího akcionáře, takže bych byl nerad, aby můj názor potom byl brán jako názor někoho, jako názor Sigmy. Já bych chtěla, aby to bylo za mě, takže je to za mě, jak to já cítím. Sigma má velký potenciál, co se týče zázemí. Lidi, kteří tam pracovali, pracují, vybudovali skvělý areál se zázemím, jak teďka tréninkový plochy vedle Sigmy, tak zázemí v Debčíně. A takže jako myslím si, že klobouk dolů, co doteďka se po téhle stránce předvedlo. Když to srovnám třeba s Ostende, jak jsem hrál poslední, vlastně klub poslední můj v kariéře, tak to se třeba nedá vůbec srovnat. To je belgická liga. Jo? To Ostende nemělo žádný zázemí. Teprve začali budovat, začali renovat, rekonstruovat stadion. A když si vezmeš, že prostě my jsme klub momentálně asi průměrný klub z české ligy, máme takové zázemí, máme takové možnosti, tak říkám, super, máme takové možnosti. Ale myslím si, že tak, jak jsi říkal, prostě všichni bychom chtěli, ti, kdo mají rádi fotbal a mají rádi Sigmu, mají modré srdce, tak vidí, že prostě není to pravý ořechový, nebudu zacházet do detailu, to bych nechtěl, ale prostě poslední roky se nedaří, byly tam i ty sestupy do té druhé ligy, takhle pámu se hned postoupilo, ale já se nerad, ano, když se budeme babrat v minulosti, tak vlastně neposuneme tu budoucnost nebo tu přítomnost, jo, budeme pořád přemýšlet, co se udělalo špatně, a já bych spíš byl rád, kdyby ta Sigma šla postupnýma krokama a zlepšovala se uvnitř klubu, zlepšovala se na poli profesionální, protože nebudem si nalhávat, A tým je vlastně výkladní skříň, to je vlastně ta třešnička na dortu, která je vidět nejvíc. Myslím si, že klub jako takovej na tom není špatně, nefunguje špatně, myslím si, že funguje dobře, ale to neznamená, že by nemohl fungovat líp. A teď je otázka, jak si v klubu lidi, jak my si v klubu řekneme a řekneme si, kam to posunout. Jestli budeme spokojeni tady s tím průměrem, protože souhlasím, já jsem řekl, že před sezónou, že bych rád si mu viděl a bylo by to pro mě cíl, teďka zase jiný formát, ale jak byl formát ta první šestka, že se hraje playoff, já bych chtěl a Sigma by měla mít cíl být pořád v první šestce, ne být v té druhé šestce a možná se dostat z té druhé šestky do poháru. Měli bychom mít v první šestce. Myslím, že na to máme zázemí, tým jako takový, klub jako takovej. A troufám si říct, že při nějaké konstelaci, když nebudou zranění, a myslím si, že nám trošku ublížil covid, ale nechci se na to vymlouvat, tak jsme na to měli tento rok. Možná se to ještě zle, ještě máme nějakých 7 zápasů, jestli se nepletu.
1: Ještě pár zápasů tam máme.
0: Nebo 6, takže to řekněme 21 bodů nebo 18 bodů, takže když všechno vyhrajeme, troufám si říct, že pořád budeme třeba 5, 6, 4. Jo, ok. Možná to tak nedopadne a to je druhá věc. Takže potom si jen položil otázku, kam se chceme posunout. A já věřím, že ten klub není v klubu všechno špatně, ale mohl by se zlepšovat. Já bych se nechtěl zaobírat tím, co je špatně v klubu, ale co by mohlo být líp. A to sami si myslím, že by se mělo brát u toho ta AA týmu. Prostě ten A tým, tomu A týmu se nedařilo, ať už to bylo z důvodu zranění, covidu, aktuální formy, špatné volby trenéra taky, jo, všechno dohromady. Ale chtěl bych zase říct na druhou stranu. Není to jenom o lidech v klubu, není to jenom o trenérovi, není to jenom o hráčích, je to o tom, o té symbioze. A tak, jak jsem o tom mluvil u toho reprezentačního týmu, tak si myslím, že pokud v Sigmě v budoucnu, já věřím, že bude, že v budoucnu si všechno tohle sedne a všichni budou tak navzájem propojeni, že to bude spíš rodinný. Já jsem vždycky měl rád rodinný kluby. To byla třeba Lille, když jsem strávil nejvíc času, 5 let jsem strávil. A tam byl prezident biliardář, který ten klub vlastnil. A byl to takový starší pán, který byl strašně příjemný. Jo, usmívavý a s ní očišil taková ta pohoda, že prostě nebál se koupit někoho, investovat ty peníze, a mu se to vrátil. On vybudoval ten stadion, on vybudoval tréninkový centrum, který je jedno z nejlepších ve Francii, a myslím, že se mu to vrátilo. Je pravda, že to prodal, ale bylo cítit z toho klubu v Lille, že jsme všichni táhli za jednou pro vás. Proto taky ten první rok, co jsem tam přišel na hostování z Hamburku, jsme vyhráli double. A nikdo nás nepasoval, bylo Paris Saint-Germain, Lyon, Marseille před náma určitě. A najednou se objevilo Lille My jsme byli neporazitelní. Eden Hazard se rozjel, všichni ti reprezentanti, co byli v tom klubu, se rozjeli, ale myslím si, že to všechno začínalo v tom klubu. Že i u trávníkářů, uklízeček, uklízečů, kidmenů a všech zázemí a lidí, kteří pracovali v kuchyních a tak dál v infrastruktuře klubu, že táhli za jeden provaz a věděli, pro co to děláme. Že to děláme pro ten A tým a pro to, aby jsme měli nějaké výsledky. A to si myslím, že když se jednoho dne podaří v Sigmě, já v to věřím, a pokud tam budu moc dávat nějaký svůj názor a takhle mluvit, tak ho tam budu dávat, protože mě to nic nestojí. Já to dělám zadarmo, dělám to rád a pokud o ty názory bude někdo stát, tak budu tam ty názory dávat. Tak věřím tomu, že ten klub se posune a že někdy v budoucnu, nebude to možná další sezon, nebude to možná ani za 2 roky, možná to bude za 5 let, za 10, ale byl bych rád, kdyby jednou jsme si tady prostě třeba zahráli Evropskou ligu. Jako to je můj sen. Fakt jsem nejenom předkolo, protože nevím, jestli jsi byl na zápase se Sevillou. Já jsem tam byl se synem a to musím říct, že po dlouhé době jsem měl husí kůži. Dokonce jsem stával i na mexickou vlnu, což mě strašně překvapilo, byl jsem rád. A po dlouhé době jsem byl pyšnej, že prostě jsem sigmák a že se to vrátilo. Bohužel to byl jenom jeden zápas, takže bych chtěl zažít prostě skupinu UEFA Champions League někdy třeba. A to jsou takový ty sny, které bychom měli mít. Ať už jste fotbalista, ať už jste manažer, ať už jste kuchař, tak prostě musíte chtít, pokud to milujete, tak já jsem tak vždycky chtěl mít. Já jsem chtěl být nejlepší na světě fotbalista. To, že jsem to nedosáhl, to je druhá věc, ale tím, že jsem měl nějakou metu a šel jsem si za ní a dával jsem do toho všechno, neříkám, že jsem se přiblížil nejlepším na světě, ale myslím si, že jsem se dostal na evropský průměr. Možná nadprůměr, nechci nějak si pochlebovat, ale jo, to ať odhodnotí. Ale prostě jsem dosáhl těch mezicílů, který jsem měl. A tohle, když budeme mít v Sigmě a lidi to budou mít všude ve světě, tak věřím tomu, že jednou k tomu cíli se dostaneme a dřív nebo později budeme potom spokojení. Ať už ta cesta bude nahoru dolů, ona nebude jako prošlapaná, projetá jak dálnice nebudeme mít volný průjezd, jo, ale budou tam překážky, ale věřím tomu, že když lidi v klubu budou nastavení, budou mít nadhled, budou mít přesah, nebudou si házet klacky pod nohy a budou chtít vlastně ten klub posouvat, nebudou to dělat ze zištných důvodů, ale budou to dělat dnes z nezištných důvodů, tak věřím tomu, že jednoho dne fakt tady budeme hrát nějaký poháry a potom bude plný stadion a druhý budeme rádi všichni.
1: No, bylo by to rozhodně super. Já možná tady na to konto ještě doplním, že jsem zaregistroval, bylo to někdy loni, tuším, po prázdninách, že jsi byl vlastně takovým prostředníkem trochu mezi klubem a nějakým skupením podnikatelů, kteří chtěli vlastně do klubu majetkově vstoupit. Tak zeptám se, jaká se situace pohnula dál, třeba tady od toho, tuším, to byl srpen, září.
0: Bohužel kvůli covidové situaci i třeba spolek, teďka jsme měli schůzi spolku včera po dlouhé době, strašně dlouhé době, takže 2 hodiny jsme si tam povídali a řešili i tuhle situaci. Chci jenom říct, že pořád je to aktuální, vlastně skupina, která je podporována tady místními podnikateli a patrioty, kteří chcou si mě pomáhat, nejenom finančně, ale třeba i kontaktama a tak dál, tak jenom potřebuje dát dohromady konkrétní nabídku, a která se přednese na spolku a bude se o tom jednat. Takže já chci jenom vítám kohokoliv, kdo bude chtít do Sigmy dát jakékoliv peníze, protože oba dva víme, nebo všichni víme, že zvlášť v této situaci je ta situace hodně kritická, spíš bude peněz ubývat ze sportu, bojím se toho. A kdokoliv, kdo chce Sigmě pomoct, tak ho přijmu s otevřenou náručí, pokud nebude mít nějaké vedlejší úmysly. A je vítaný kdokoliv. A proto mě zaujala i tato nabídka, proto se do toho částečně angažují A uvidíme, uvidíme třeba i tady tímhle, pokud to dopadne, tak třeba i tímhle si ten sen, který máme, teďka třeba možná se zdá hodně daleko, tak se přiblíží o nějaký rok, dva, tři. A třeba na ten pohár UEFA nebo na tu Champions League budeme chodit dřív, no. Protože to si myslím, že by měla být cíl kohokoliv, kdo chce si mě pomáhat, prostě posunout ne svůj biznis, ale posunout Sigmu. A jakmile spojíme co nejvíc lidí, olomouckých patriotů, nepatriotů, jenomže budou vidět nějakou vizi v tom klubu a spojíme je dohromady a samozřejmě jim dáme také adekvátní servis, protože nemůžeme očekávat, že někdo nám ty peníze jenom dá, bude očekávat ve formě sponsoringu, reklamy a tak dále. Takže musí ten klub jim něco dát na oplátku, ale pokud to bude z nezištných důvodů, jo, ty peníze fakt budou formou toho, že prostě do toho klubu dají formou sponsoringu, tak budeme jenom rádi, protože ten klub to může jenom posunout a může ho to přiblížit těm cílům, který by ten klub měl mít. Ten klub by měl být nějaké cíle a měl by za nima jít.
1: Zeptám se ještě, jaká je z tvého pohledu jakoby nálada uvnitř klubu, protože co se týká nějakých investorů a tak už v minulých letech se tady zmiňovali třeba nějaká jména nebo případně nějaké skupiny, ale nikdy to vlastně nedopadlo. Vždycky ten investor nakonec toho sešlo.
0: Já právě problém je, že já vlastně nejsem v každodenním chodu klubu, takže nemůžu takhle hodnotit, nemůžu ani nechci hodnotit právě tu historii, protože to mám jenom z doslechu, z informací. A nejhorší na tom je, že někdy se i třeba tisíckrát omílaná nepravda stane pravdou. A já jsem v tomhle s tom strašně zdrženlivý, protože bych nerad křivdil někomu, nebo na druhou stranu bych někomu pochleboval, kdo nemá čistý úmysly. Čím to je? Nevím. Bylo to možná o jednání těch lidí, možná o tom, že si nesedli lidsky. A já říkám jednu věc. Pokud bych měl, pro mě je priorita pomoc Sigmě. Pokud mám prioritu pomoc Sigmě, tak bych měl být otevřený všem nabídkám. I když toho člověka mám rád, nemám rád, i když k němu cítím nějakou zášť, nebo mám s ním z historického pohledu nějaké nedořešené problémy, měl bych si s ním sednout, vyříkat si to a říct si, co mi nabízíš, co ti můžeme nabídnout tomu. Pokud se sejdeme, tak je to uzavřené a není o čem mluvit. Pokud ne, tak se o tom nebavme a pojďme dál. Já si myslím, že je to jenom o komunikaci. Je to o komunikaci, je to upřímně o tom ego, o kterém jsem mluvil. Já ho mám, myslím si, že ho mám taky, tak jako všichni lidi. Chlapi ho mají, jak jsem říkal, trošku větší vždycky, ale troufám si říct, moje ego je malinký. Já se dokážu přenést přes věci, když mě někdo kritizuje, dokážu se přes to přenést. Pro mě je to i trošičku podívání se do zrcadla, můžu si říct, OK, má pravdu, nemá pravdu, dokážu to zhodnotit. A někdy dokážu říct, OK, měl jsi pravdu, omlouvám se, přijmout kritiku, konstruktivní a jdeme dál. A bojím se, že v minulosti bylo spoustu takových křivd, které nejsou dořešeny. Bojím se, že v minulosti tam byl tam problém s tím velkým egem, jo, že tam a možná proto nedopadly nějaké ty vstupy, které už taky jsem o tom četl, by nějaké iniciativy a fandil jsem ze zahraničí, dokonce jednu jsem podporoval a taky to nedopadlo, takže já si myslím, že důležitý je, ne kdo vstoupí, ale aby měl čistý úmysl s tím klubem, aby nechtěl ten klub sponzorovat nebo koupit s tím, že ho za rok prodá, nebo že zpeněží nějaké nemovitosti, které ten klub vlastní a tak dál. Měli by tam přijít srdcaři, kteří fakt chtějí to dělat nezištně, kteří chtějí posouvat ten klub. A já mám pocit z té iniciativy teďka, z té poslední, že prostě bavili jsme se s nima hodněkrát a troufám si říct, že by to mohlo klapnout. Samozřejmě záleží na komunikaci s nima a pokud se to podaří. Já věřím, že pokud by se to podařilo, může to posunout Sigmu dál. Neříkám, že pokud to dopadne, takže příští rok budeme hrát o titul a všechno bude v pohodě. Je možné, že i se změnama, které v klubu přijdou nebo nepřijdou, můžeme příští rok hrát o sestup. A to můžeš hrát, i když přijde mecenáš, majitel, který má miliardy, přivede semka top hráče z České ligy z Evropy a i můžeš hrát stejně o sestup. Jo? Na druhou stranu můžeš hrát se stejným kádrem i trenérem o poháry příští rok. To je fotbal. Na tom je fotbal krásný a někdy až krutej, že vlastně nevíš. Ale pro mě je pořád důležitější nastavit ten klub tak, aby byl zdravý zevnitř. A ono, když si podle mě, když máte zdravý srdce, tak ono vysílá do toho těla, což myslím, tělo v klubu, zdraví impulzy a bude to fungovat, si myslím. Takže doufám to, že se něco povede a doufejme, že to půjde dál a dál. No.
1: Já se ještě zeptám, já jsem si všiml, teď možná malinko otočím list, že se hodně v poslední době věnuješ třeba i charitě, takže nerad bych opomněl i tady tuto tvou aktivitu, tak je to v současné době třeba něco, co tě naplňuje nějak vnitřně?
0: V současné době bohužel ne, protože máme koronavirus a jako i ta charita si myslím, že trpí tím, že vlastně se lidi nemůžou scházet. Je mi to líto, protože měli jsme, já vlastně spolupracuji s Jirkou Zukalovou, dobré místě pro život, která mě oslovila a vlastně mě trošičku nadchla ta její vize, ta bezištnost, jo, to, že pomáhá s pokorou a tohle mě baví, prostě fakt jako pomáhat lidem, pokud můžu, já to říkám vždycky, pokud se můžu někde ukázat, mě to nic nestojí, jenom můj volný čas a pokud to pomůže, pokud věnu někomu své kopačky, které ještě mám, některé nějaké dresy, nebo se můžu někomu podepsat a pomůže to k vybrání nějakých prostředků pro někoho, kdo to fakt potřebuje, tak ano, naplňuje mě to a to jsem právě přemýšlel už, když jsem nevěděl, kdy mě kariéra bude končit, ale chýlil se ke konci, co budu dělat a říkal jsem, že tohle bych chtěl, ať už by dělal cokoliv jiného, tak k tomu bych chtěl prostě podporovat charitativní projekty a pokud pro mě to musí dávat smysl, musí to mít hlavu a patu, vždycky jsem zastáncem toho, že pokud to jde, tak vybrat 1 000 000 korun a 1 000 000 korun předat tomu, kdo to potřebuje. Nerad bych byl zapojený do projektu, který prostě ty peníze se ztratí a najednou ze 100% když 60%. Jo. To si myslím, že ztrácí ten smysl. Já vím, že jsou k tomu nabaleny různé náklady a tak dál, ale tohle pro mě dává ten největší smysl, že prostě vybraná částka nebo cokoliv, nové auto, propustilné vozíček a tak dál, pro pejsky, něco to tak, že to všechno jde tam, kde to má jít. Aby v té charitě, protože myslím si, že i tam to bohužel existuje, že jsou tam lidi, kteří to dělají ze zištních důvodů a možná to nedělají čistě, což je možná ještě horší než v tom fotbale. V tom fotbale to ještě dokážu překousnout, ale když se jedná o zbraný lidi, kteří jsou v nouzi, postižený lidi, kteří fakticky jako malou z posledního, tak o to štve ještě víc. Takže pokud je tady nějaký projekt, kterého si můžu zúčastnit a můžu tomu projektu pomoct, tak jsem tomu vždycky nakloněný a rád pomůžu.
1: To je super. A ještě se zeptám na závěr, ty jsi vlastně, bavili jsme se o tom konec konců i na začátku, dlouho žil v zahraničí, tak ještě mě zajímalo tvůj vztah vlastně k Olomouci jako k městu, jaké to je vlastně po takové dlouhé době se vrátit, a jak se ti tady žije, jaký bude ten návrat domů?
0: Skvělej, já přiznám, doufám, že to neprásku na manželku, a přiznám se, že jsem s tím koketoval ke konci kariéry taky, že jsme si říkali, že bychom mohli zůstat v zahraničí a hlavně jsme chtěli zůstat ve Francii. Chtěli jsme na jich do teplých krajin, vlastně do sluníčko a tak dál, ale osud chtěl tomu jinak a ve finále i žena, i Peťka mi teďka říká, že je vlastně spokojená, že je ráda, že jsme se tak rozhodli a asi to takhle mělo být a ve finále i ona je spokojená, že jsme se vrátili domů. Já jsem se, pokud bych se měl někam v Česku vrátit, tak vždycky do Olomouce. Já jsem vždycky byl, vždycky jsem koketoval s tím, že se vrátím, protože mě Olomouc, Kožušany, Olomouc mě chyběla a já vždycky jsem tady byl krátkou dobu, hodně v létě, třeba 14 dní jenom, nebo 3 týdny, a v zimě třeba jenom týden a nikdy vůbec. Někdy jsem třeba rok nebyl v Olomouci, takže jsem se vždycky těšil, co je nového, co se tady staví, kolik, jaká restaurace je otevřená a tak dál. Takže jsem se do Olomouce těšil a jsem rád. Myslím si, že Olomouc je skvělý město, že možná lidé, kteří moc necestují nebo nezažili to, co já, nemají možnost cestovat, to jim nevyčítám, jenom chci říct, jako, že by bylo fajn, když se zastaví a uvědomit si. Já si myslím, že člověk si začne vážit toho nejdůležitějšího, až to ztratí. Takže pokud je někdo spokojený v Olomouci, tak si toho važme, protože jsou možná zajímavější místa ve světě, ale třeba jsou nebezpečnější, je tam víc terorismu, když to tak vezme. Já jsem terorismus nebyl daleko od nás. Když začaly dít věci v Paříži, ve Francii, taky jako jsme z toho měli respekt a jako přiznám se, že když to bylo hodně aktuální, tak jsem vždycky, když jsem šel do restaurace, tak jsem se díval, kde je únikový východ, protože Lidl nebylo daleko od Paříže, takže jo, byl to hodně špatný pocit. Nepřál bych to lidem, jo, a to jsme nebyli v Paříži. Nedokážu si představit, kdybych žil v tu dobu v Paříži, kdy se staly ty atentáty, takže i z tohohle důvodu si myslím, že bychom si měli vážit toho, že máme krásné město, které si myslím si, že zkvétá. Můžu to hodnotit, protože vždycky jsem byl po půl roce, a nebo po roce, a vždycky jsem přicházel a tenkrát nebylo tolik restaurací kvalitních, jako je teďka, nebylo tolik barů, nebylo tolik kaváren, nebylo tolik výstavby a tak dál, takže myslím si, že můžeme být spokojeni. Já jsem hodně rád, že prostě Olomouc se rozvíjí, že dává možnosti a v finále, že se propaguje, protože si myslím, že to je malé město, ale krásný, historický a troufám si říct, že jako ještě bude, že ještě bude víc a víc profláklý, když to dovolí koronavirus a když se to trošku uvolní, že tady ty turisti budou a i když doufám, že nemoc. Ať to máme to město pro sebe a užijem si to co nejvíc.
1: No to bylo úžasné. Já musím říct, že Olomouc skutečně krásná. Samozřejmě tu žije také mnoho zajímavých, inspirativních lidí, o čemž konec konců je i tento vlastně podcast. Tyto zajímavé lidi můžou vlastně naši diváci a posluchači vídat i v našem formátu, čili je to možná to, co osobně se i snažíme vlastně ukázat světu, ty zajímavé lidi, osobnosti, které vlastně odsud pochází nebo tu žijí a dělají tu skvělou práci. Takže jsem rád, že o tom moc takhle hezky mluvíš a souhlasím, Olomouc je určitě jedno z nejkrásnějších měst v Česku.
0: To každopádně.
1: No super, tak jo, my jsme se dostali na úplný závěr. My jsme teda ještě společně s Davidem si připravili pro naše diváky a posluchače soutěž. Já teda ukážu tady, o co vlastně budeme tentokrát soutěžit. Je to tedy, jsi říkal, tréninkové...
0: Tréninkový triko, tréninkový dres, bohužel už nemám volné dresy, ale bude to s podpisem, podepíšu to určitě komukoliv klidně zvěnováním, pokud by to někdo vyhrál a chtěl by to podepsat, takže moc rád to zvěnováním podepíšu.
1: Super, no a zásadní otázka samozřejmě, co pro to udělat. My jsme pro vás vymysleli soutěžní otázku a ta zní tak. Napište nám na Facebook do komentáře pod toto video, kolik tady David má na svém kontě nejenom reprezentačních startů, ale zkuste dopátrat i kolik David střelil branek. Takže zkuste najít správnou odpověď. No a samozřejmě nezapomeňte sledovat naši facebookovou stránku, stejně tak nás můžete sledovat i na Instagramu. A my potom zase vylosujeme jednoho výherce, který, tak jak už David říkal, dostane toto tréninkové triko i vlastně s podpisem, který tam ještě určitě doplníme.
0: Přesně tak.
1: Tak jo, Davide, a já mám pro tebe taky malý dárek, je to taková naše malá pozornost, trošku vzpomínka na to, že jsi mohl být tady hostem u nás podcastu, takže prosím přijmi tyto originální červeno-bílé ponožky s motivem Olomouce, potom když stáhneš tu stuhu, tak je tam vlastně olomoucké panorama, takže bych ti tímto chtěl poděkovat za to, že jsi přijal mé pozvání a že jsi tady strávil s námi tento příjemný čas.
0: Děkuji moc za pozvání, těšilo mě a doufejme, že se vám všem bude dařit a ten špatný čas, který teďka máme, tak že brzo přejde a už budeme zase volní.
1: Sdílím to je přání. Milí diváci a posluchači, loučíme se také s vámi, takže mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích a nebo odebírat zde na YouTube. No a my se uvidíme zase s dalším hostem za týden. Mějte se krásně, ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na

Olé, tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rozžaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Metropole. Olé.

taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avicii byl mistrem vyprávění příběhů beze slov, jen skrz tóny a beaty, které rozproudily miliony srdcí po celém světě. Když posloucháš jeho tvorbu, cítíš radost, nostalgii i naději. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli si připomeneme to nejlepší

Až Rádio Metropole. Metropole. Bylo 5 hodin.

0: ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Lorana Wolfa, francouzského DJe a producenta, který svou hudbou ovládl taneční scény svými chytlavými housebeaty. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a nálady. Lorana Wolf je známý svým svěžím stylem a schopností dodat radost na každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole

0: den.
1: Berani, uděláte přesně to, co máte. Býci, vyhněte se zbytečnému utrácení. Blíženci, někdo vám kompletně převrátí život. Raci, strachy z minulosti, hoďte za hlavu. Lvi, neodkládejte zásadní rozhovory. Pany, chcete mít poslední slovo. Váhy, nepodléhejte dokonalé virtuální iluzi. Štíři, dneska si zasloužíte sladkou odměnu. Střelci, spoustu situací umíte řešit pod tlakem. Kozorozi, dnešek otestuje vaši trpělivost. Vodnáři, zapomeňte na katastrofické scénáře. A co mi ryby, někdo zajímavý prý čeká na naši reakci.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Rádio Metropole.

0: neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rockové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call. Rozburácí rockové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

a jejich bity ti dají víc energie než dvojitý espresso. Je to jako když ti někdo zapálí ohňostroj přímo pod nohama. Prostě pořádná show. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme další skvělá jména.

0: Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Let's go.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole serví

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo.čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
4: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem. Univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spolu utvářet sami studenti.
3: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Smrt na rybníku v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině Krasického rybníka. Na místo zamířila hlídka a co zjistila?
5: Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se skutečně jedná o lidské tělo bez známek života. Prvotním šetřením na místě nebylo zjištěno, že by se na úmrtí 54-letého muže podílela jiná osoba. Za účelem řádného prověření celé události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
3: Vysvětluje k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna.
0: Sport.
3: Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
6: Časí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů. Ve středu na mě

0: stupni. K tomu i nadále sluníčko a jasná obloha. Radio Metropole.
1: Víc
0: muziky,
1: víc energie. Víc energie.

0: Epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt?
4: Fakt.
5: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
11: Radio Metropole.
12: Metro. Retro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rozžaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Je úterý 28. července. Za dveřmi je 7. ročník festivalu Večerní pohoda u Trojice v Olomouci. Čeká nás 8 volně přístupných koncertů během 4 večerů. První tento pátek zahraje Lukáš Mareček s přáteli a pak uvidíme poctu Elvisovi Preslimu v podání Petra Vondráčka. Podrobnosti k programu najdeme na webu turism.olomouc.eu. Stavba roku města Hranice má letos 2 vítěze. Titul získala socha Čáp pro Čápa u křižovatky ulic kapitána Jaroše a třída Československé armády. 17-tunové dílo olomouckého sochaře Jana Dostála slouží jako hnízdiště, které si Čápy hned osvojili. A titul stavba roku získala v Hranicích také revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Obnova veřejného prostoru zvýšila jeho funkčnost pro obyvatele, přičemž plně respektuje historický a krajinářský ráz lokality. Informuje o tom web Hranic. Zásah hasičů u výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončil. Vyhořelý a zničený objekt, který vzplál 9. července, předali včera hasiči majiteli a ten má stavbu do 15. prosince odstranit. Příčina požáru a také výše škod je dál v šetření.
0: Sport.
2: Domů přiletěl z šampionátu v Hongkongu čerstvý mistr světa v šermu Alexander Šoupenič. 32-letý floretista svůj titul považuje za největší úspěch kariéry. Je prvním českým mistrem světa v šermu.
3: Je to určitě největší úspěch kariéry a zároveň paralelně s tím jsem vyhrál světový pohár jako celkový hodnocení, což jakoby za celý ten rok jsou všechny závody dohromady, takže určitě tyhle dva výsledky jsou nejvíc, co jsem mohl dokázat. Není to, že jsem změnil jednu věc, ale že jsem pracoval a tvrdě jsem pracoval na tom, abych pořád se snažil být lepší a lepší a teď se mi povedlo v té nejlepší možné verzi.
2: Dodal šermíř Alexander Šoupenič.
4: Po většinu dne nás má provázet sluníčko a pro zajímavost tipnete si, jakou teplotu má jeho povrch? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude dnes ráno jasno anebo polojasno, během dne přechodně oblačno a teploty 25 až 29 stupňů. A teď odpověď na naši ranní otázku. Povrch slunce má přibližně 5500 stupňů, v jeho jádru je ale ještě mnohem větší žár. Teplota tam dosahuje asi 15 milionů stupňů Celsia. Tohle jste věděli?
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, prázdniny znamenají také plné silnice a někdy i dlouhé kolony a právě v nich někteří řidiči zapomínají na zásadní věc, na záchranářskou uličku. Jakmile kolona začne zpomalovat anebo zastaví, tak prosím vás, tu záchranářskou uličku vytváříme hned a ne až ve chvíli, kdy za sebou uslyšíme houkat sirénu. Záchranářům to může ušetřit cenné minuty a někomu třeba i zachránit život. Děkujeme za to. Ranní policejní hlídky teď pomáhají a chrání na Přerovsku mezi Prosenicemi a Bukem. Také na D1 mezi Přerovem a Lipníkem u Molky odpočívadlo Osek anebo ve Zlíně na Vizovické. V úterý ráno před vozem za vozem bezpečně vás provázíme ranním provozem.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Dnešní den.
1: Berani, uděláte přesně to, co máte. Býci, vyhněte se zbytečnému utrácení. Blíženci, někdo vám kompletně převrátí život. Raci, strachy z minulosti, hoďte za hlavu. Lvi, neodkládejte zásadní rozhovory. Pany, chcete mít poslední slovo. Váhy, nepodléhejte dokonalé virtuální iluzi. Štíři, dneska si zasloužíte sladkou odměnu. Střelci, spoustu situací umíte řešit pod tlakem. Kozorozi, dnešek otestuje vaši trpělivost. Vodnáři, zapomeňte na katastrofické scénáře. A co mi ryby, někdo zajímavý prý čeká na naši reakci.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
9: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
10: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
9: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
10: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
9: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Raději už tam bude.
12: Přestaň! Mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
15: Tohle je
0: Radio Metropole.

Tak, děcka, vykoupali jsme se, sundejte ty mokré plavky, šup s nimi do igeliťáku, tam je necháme a vytáhneme je až za 3 dny. Taky to znáte, tohle je jedna z nejrychlejších cest, jak si plavky zničit. Ve vlhkém sáčku začnou nepříjemně zapáchat a když v nich zůstane chlor nebo mořská sůl, rychleji se opotřebovávají pružná vlákna. Jak je to tedy správně? Po koupání plavky co nejdříve opláchneme čistou vodou, potom je necháme volně uschnout, ideálně ve stínu. Případně na prudkém slunci je necháváme jenom na chvilku, protože také UV záření zkracuje životnost materiálu plavek. A jestli je přece jenom musíme převážet mokré, tak je dáme do sáčku opravdu jen třeba na cestu domů, nebo na hotel a rozhodně je tam nenecháváme celý den. Plavky nám potom vydrží mnohem déle a my tam

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Je úterý 28. července. Co pak se děje v Olomouci? Rozsáhlou rekonstrukcí prochází legendární olomoucký úklub. Univerzita Palackého vypsala výběrové řízení na zhotovitele obnovy prostor a vybavení místa v areálu vysokoškolských kolejí u Envelopy za 27 milionů korun.
4: Záměr je skutečně vrátit úklub zpět do rukou studentů. Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce, nebo kde jsme se chodili dívat na Simpsony. A takže myslím si, že tohle naši studenti si znovu zaslouží. Oni ti dnešní často už ani nepamatují a nemohou pamatovat, jaké to tady bylo dřív, ale vím, že i v současnosti mají velký zájem o tom, co se tady bude dít, jak se bude dít, a dokonce už někteří jakoby plánují, že si budou zabírat nějaké časy, aby se tady mohli scházet. Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání.
3: Oznámil rektor Univerzity Palackého Olomouc Michal Kohajda. Úklub přestal fungovat v roce 2018. Nově by se měl otevřít na přelomu února a března 2027. Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Podrobnosti má web prostějov.eu. Výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. O návrhu rozhodla vláda a rodina s ním vyslovila souhlas. Nyní se jedná o termínu pohřbu.
0: Sport.
3: První kolo nového ročníku fotbalové první ligy je za námi. Ve včerejší dohrávce se střetli nováček nejvyšší soutěže Artis Brno s Mladou Boleslaví. A Artis při své premiéře v první lize padl 2-4.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Petice proti proměně Olomoucké tržnice. Pod peticí za zachování podoby olomouckých trhů se sešlo přes 2000 podpisů. Podepsaným vadí plán proměny plochy, který počítá s přesunem prodejních stolů ke třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne. Jdeme na Přerovsko, kde vznikne nový vodovod. Místní část Svrčov obce Lazníky získá do září vodovod za zhruba 9 milionů korun. Projekt ukončí dosavadní závislost obyvatele na studnách a přinese kvalitní pitnou vodu. V plánu je zásadní změna pro řidiče. Ti si nově budou moci nechat doručit registrační značky vozidel do výdejních boxů či výdejen a ušetřit si cestu na úřad. Počítá s tím do budoucna novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou schválila vláda a míří ke schvalování do sněmovny.
0: Sport.
3: Hned po úvodním kole se loučí s turnajem v rumunském Târgu Mureš tenistka prostějovského klubu Julie Štruplová. Šampionka uplynulého ITS Cupu v Olomouci vstoupila do antukového podniku WTA střetem s francouzskou Rameovou a prohrála 1-2 na sety.
1: Radio Metropole, to na sebe.
4: Po většinu dne nás má provázet sluníčko a pro zajímavost tipnete si, jakou teplotu má jeho povrch? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude dnes ráno jasno anebo polojasno, během dne přechodně oblačno a teploty 25 až 29 stupňů. A teď odpověď na naši ranní otázku. Povrch slunce má přibližně 5500 stupňů, v jeho jádru je ale ještě mnohem větší žár. Teplota tam dosahuje asi 15 milionů stupňů Celsia. Tohle jste věděli?
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
4: Zdravíme za volantem. Prázdniny znamenají leckdy plné silnice a někdy i dlouhé kolony. A právě v kolonách někteří řidiči zapomínají na jednu věc. Víte na jakou? Na záchranářskou uličku. Jakmile kolona začne zpomalovat anebo zastaví, tak tu uličku uděláme hned a ne až ve chvíli, kdy za sebou slyšíme sirénu a potom zmatkujeme a nevíme, kam uhnout. Záchranářům to může ušetřit celé minuty a někomu třeba i zachránit život. Děkujeme za to. Policie právě teď v Olomouci pomáhá a chrání, kontroluje u kempu na Tomkově. Jsou taky za městem v samotěžkách na Tovéřské ulici nebo na 264. kilometru D1 u Hulína. A bacha na nehodu v Bruntálu, hlásíte ji tady na ulici Nová. Jsou tady v sobě osobák a nákladák. Také v úterý před vozem, za vozem, bezpečně vás provázíme prázdninovým provozem.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

vámi je Rádio Metropole. Po týdnu opět stojíme po kolena v rybníčku české hudební scény a taháme z nich kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska nahodíme udičku do Litomyšle. Odtud totiž pochází indie rocková kapela Zrcadla. Jestli máte rádi živelnou hudbu s českými texty, která vás nadchne svou melodií, chytlavostí a sympatickým zpěvem, tohle je něco přímo pro vás. Zvlášť pokud si libujete v britské kytarové hudbě z 90. až 0. let. Tou se totiž kapela inspiruje. Zrcadla mají venku jedno EPčko s názvem Někde v noci, loni jim taky vyšel single Stůj, který si dnes pustíme. Pokud jste fanoušci kapely Imodium, mám pro vás jednu zajímavost. Na produkci tohohle songu se podílel Tomáš Frede, frontman kapely Imodium. Zrcadla navíc slibují, že se již brzy můžeme těšit na nové album. Než to přijde, poslechneme si jejich poslední single. Tohle je song Stůj od kapely Zrcadla.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
0: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. V olomoucké městské hromadné dopravě budeme mít nové autobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup 10 nízkopodlažních vozů za 67 milionů korun. Tyto 12-metrové autobusy nahradí starší modely a dorazí zhruba do 3/4 roku.
4: Většinu vozového parku dopravního podniku mají v následujících letech tvořit elektrobusy. DPMO ale plánuje i do budoucna zachovat část dieselových autobusů. Dieselové vozy budou tvořit provozní zálohu při dalších výpadcích elektrické energie, rozsáhlejších mimořádných událostech nebo při zajišťování náhradní autobusové dopravy.
3: Říká mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jižní prstenec buduje Prostějov. Rada města rozhodla o veřejné zakázce na další etapu projektu přírodního pásu, který posiluje ekologickou stabilitu města. V jižní části Prostějova bude nová cesta, relaxační zóna a zeleň. Obyvatelům to přinese kvalitní zázemí pro volný čas a zároveň prvky přispějí ke zlepšení životního prostředí. Práce na nové etapě má začít do měsíce od podpisu smlouvy a potrvá maximálně 250 dnů. Podrobnosti má prostějov.eu. Lidem v Česku se stále více líbí auta z Číny. Prodej nových osobních aut z Číny tu v prvním pololetí vzrostl meziročně skoro dvojnásobně na více než 7,5 tisíce vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř 6% z loňských 4.
1: Sport.
3: Fotbalistky olomoucké Sigmy odehrály první ze série přípravných zápasů na nadcházející ročník ligy. Porazili Jihlavu 5-2, teď Hanačky čeká soustředění ve Vrchlabí a další přáteláky. V sobotu se střetnou s Pardubicemi a Libercem.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Je před námi letní teplý den a víte, kolik tekutin bychom měli vypít? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude dnes 25 až 29 stupňů, většinou jasno anebo polojasno, během dne přechodně více oblačnosti. A teď odpověď na naši picí letní prázdninovou otázku. Většině dospělých stačí vypít kolem 2 až 3 litrů tekutin denně. Při sportu anebo při vedrech je samozřejmě potřeba i více. A právě vedra vyhlížíme v druhé polovině tohoto týdne. Ve čtvrtek a v pátek máme naměřit 34 až 38 stupňů Celsia.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Je tu pro vás další dopravní echo z Olomouce, také z Vyškovska, z Blanska nebo z okolí Moravské Třebové a Bruntálu. Víme, jak se jezdí tady v úterý dopoledne. Policejní dohled v Olomouci, Hejčíně mezi Kempem a Černovírským mostem. Další policejní hlídka na 2. kilometru dálnice u Vyškova ve směru na Olomouc. A policejní stopka nás může zpomalit i na výjezdu z Blanska na Olomoučany. Na dopolední bourák pozor na výjezdu z Moravské Třebové na Mohelnici na úrovni Linhartic a uklidit se musí i následky další nehody na výjezdu z Bruntálu na Horní Benešov. Jeďte opatrně.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop. Radio Metropole.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Tohle je
15: Radio Metropol.

0: Metropole.
1: Nehrajem si, hrajem jinak.
0: Metropole.
1: Prostě jinak.
2: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Naším dnešním hostem je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, váš koncert věnovaným písním Karla Gotta je téměř vyprodaný. Co byste vzkázal posluchačům, kteří zatím váhají, jestli na koncert dorazit?
1: Je pravda, že zbývá posledních pár vstupenek a koncert v Olomouci v pátek 31. července bude naším největším koncertem pod širým nebem. My jsme pro diváky namíchali koktejl největších hitů Karla Gotta, připravili několik novinek, můžou se těšit nejenom na náš 13-členný živý orchestr, ale taky naše skvělé hosty a spoustu překvapení, která jsme si doposud nemohli na těch vnitřních koncertech tak úplně dovolit. My se těšíme na tu atmosféru pod širým nebem v Letňáku v Olomouci. Má být krásné počasí a troufnu si říct, že to bude rozhodně výjimečný večer.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Jeho koncert s písněmi Karla Gotta už 31. července v Olomouci.
2: Rádio Metropole. Vyrazit.
3: Jsme vaše moravské rádio. Také v úterý 28. července jsme s vámi v práci, odlétáme na dovolenou, anebo na kole odjíždíme odpočívat někam do krás moravské přírody a také poradíme, co dnes anebo tento týden podnikat. V olomouckém Letňáku budou hrát ve čtvrtek Jethro Tull. Říkáte si, no jo, tak to bude určitě nějaký revival nebo nějaký tribut. Ne, ne, nic takového. Jethro Tull v originále zahrají během dvouhodinového koncertu průřez svojí kariérou. Jethro Tull na Olomouckém Letňáku ve čtvrtek od 20 hodin. Pokračuje také festival na Šumpersku Losiny Fest. Nabídnou brilantní situační komedii Benátky pod sněhem na nádvoří zámku Velké Losiny. Dneska komedie od 20 hodin 30 minut. A blíží se i nezapomenutelný den na vodě. Už teď o víkendu Hanácká Neckyáda v sobotu 1. srpna. Místem konání je jako obvykle kemp v Horce nad Moravou. Více na webu hanackaneckyada.cz. Naše rádio bude u toho.
2: Rádio Metropole, kam vyrazit?
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
5: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
2: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt?
7: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: To je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Radio Metropole a dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
12: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Olomoucké arcibiskupství oslaví 250 let od svého povýšení, připravuje koncerty, poutě, setkání ministrantů i výsadbu stromů. Oslavy významného výročí se budou konat v příštím roce. Začnou 5. ledna a vyvrcholí 5. prosince. V den výročí vydání papežské buly z roku 1777. Součástí programu bude i velká pouť vděčnosti na svatém Antonínku nebo setkání věřících u svatého Jana Sarkandra. Šumperk čelí kyberútoku. Od včerejška městský úřad dočasně omezil provoz. Radnice však ujistila, že o žádná důležitá data nepřišla. Na odstranění celého problému intenzivně pracují IT odborníci. Útok vyřadil z provozu některé systémy, e-maily či pokladnu. Občané si však mohou část náležitostí na úřadě dál vyřizovat. Bez problémů funguje například agenda občanských průkazů nebo pasů. Město Šumperk to oznámilo na sociálních sítích. Žně jsou v Olomouckém kraji velmi rychlé. Zemědělci tu sklidili obilí už ze 2/3 polí. Průměrný výnos z hektaru je nižší než loni. Letos je 6¾ tuny, loni byl přes 7 tun. Ale sklizeň je díky slunečnému počasí oproti loňsku rychlejší.
1: Sport.
2: Jiří Lehečka ladí formu na US Open. Přípravu zahajuje ESO prostějovského tenisového klubu na turnaji v Los Cabos. 12. hráč světa plní v Mexiku roli nejvýše nasazeného a poprvé se představí pod vedením nového francouzského trenéra Fontana. Jiří Lehečka měl v prvním kole v Los Cabos volný los. Do mexického turnaje vstoupí středečním zápasem druhého kola, a to proti Colemanu Wongovi z Hongkongu.
1: Radio Metropole. Co na sebe?
3: Víme, jak bude. Čekáme převážně polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty se nám pohybují mezi 22 až 26 stupni. Na horách naměříme maximálně 20 stupňů. I zítřek slibuje jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru nám nejvýše vyšplhá k 27 až 31 stupňům. Zatímco dnes máme na většině hané biozátěž na 2. stupni, zítra už se nám zhorší na 3., tedy ten nejhorší. Citlivým jedincům se může venku hůře dýchat.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Opatrně teď jezdíme na D35 na trase Olomouc-Lipník za exitem Přáslavice. Probíhá tady čištění silnice, tak ať to včas objedeme. Havárii nákladáků máme na výjezdu z Valašského Mezříčí ve směru na Hodslavice. Na silnici je překážka, projet je ale možné. Bouračka nám komplikuje dopravu taky v Otrokovicích na třídě Osvobození. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Číhají na D46 na exitu Vyškov, na D1 na exitu Bělotí a taky v Protivanově v ulici Boskovická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Blíží se doba oběda. Na Rádiu Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Nejen vegetariáni si pochutnají na bulguru s červenou řepou, nivou a ořechy, dýňovém kari s cizrnou nebo alio olio e peperoncino. To si dáme v restauraci Koza zůstala celá. Jedeme dál, segedinský guláš s houskovým knedlíkem nebo kuřecí Gordon Blair s bramborovou kaší. To pro nás vaří v baseball pubu na Lascích. Na co se mohou těšit studenti v menze? Cuketové lodičky zapečené s rajčaty a sýrem, kuřecí roládu s bramborovou kaší nebo třeba boloňské špagety. V menze na 17. listopadu. Dáme si taky maďarský hovězí guláš z bramboráčky, vepřového vrabce se zelím a bramborovými knedlíky nebo třeba alpský knedlík s vanilkovým krémem, cukrem a mákem. To už voní z restaurace Globus. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
2: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
7: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
0: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Radio Metropole a nejlepší letní info.
1: Tak děcka, vykoupali jsme se, sundejte ty mokré plavky, šup s nimi do igeliťáku, tam je necháme a vytáhneme je až za 3 dny. Taky to znáte, tohle je jedna z nejrychlejších cest, jak si plavky zničit. Ve vlhkém sáčku začnou nepříjemně zapáchat a když v nich zůstane chlor nebo mořská sůl, rychleji se opotřebovávají pružná vlákna. Jak je to tedy správně?

0: Po koupání plavky co nejdříve opláchneme čistou vodou, potom je necháme volně uschnout, ideálně ve stínu. Případně na prudkém slunci je necháváme jenom na chvilku, protože také UV záření zkracuje životnost materiálu plavek. A jestli je přece jenom musíme převážet mokré, tak je dáme do sáčku opravdu jen třeba na cestu domů, nebo na hotel a rozhodně je tam nenecháváme celý den. Plavky nám potom vydrží mnohem déle a my tak nebudeme muset jezdit na nuda pláž.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, vítejte u nich. Petice proti proměně Olomoucké tržnice. Pod peticí za zachování podoby olomouckých trhů se sešlo přes 2000 podpisů. Podepsaným vadí plán proměny plochy, který počítá s přesunem prodejních stolů ke třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na netradiční procházku můžeme vyrazit v Přerově, a to korytem řeky Bečvy. To je teď kvůli pravidelné údržbě vypuštěné. Nabízí se příležitost prozkoumat mosty ze spoda nebo si vzít ze dna kamínek na památku. Řidiči i cestující v Boskovicích se musí obrnit trpělivostí. Dopravu tu komplikuje uzavřený železniční přejezd v ulici Otakara Kubína. Do soboty ho opravuje Správa železnic. Místo vlaků je tu náhradní autobusová doprava a motoristé tu mají značenou objížďku. Pozor na podvodné SMSky, které po vás chtějí zaplatit údajně dlužné parkovné. Zprávy se tváří, že je posílá společnost Easy Park. Samotná firma však upozorňuje, že jde o trik podvodníků. SMSky radši smažte.
1: Sport.
3: Čest pro Olomouc. Studentka místního církevního gymnázia Emílie Jarošová vybojovala titul juniorské mistryně Evropy v dráhové cyklistice. Na šampionátu v Německu získala titul v kategorii do 23 let, když ovládla finále dráhového sprintu. Gratulujeme.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. Houbaři, tak jsme se dočkali. Podle odborníků je právě pravděpodobnost růstu hub střední, na severu Olomouckého kraje dokonce vysoká. Zítřejší ráno by mohlo být pro houbaře parádní. V 7 hodin čekáme kolem 15 stupňů, v 8 už 19, v 9 očekáváme 21. Zima by nám tedy být nemusela. Navíc by nám k tomu plnění košíku mohlo svítit sluníčko. Středa totiž slibuje celý den jasno až polojasno, nejvyšší teploty během dne dosáhnou až k 31 stupňům.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Pozor na překážku na silnici si dáme na Olomoucku na trase mezi Velkým Týncem a Grigovem u solární elektrárny. Nohu z plynu dáme taky na D55 na trase Přerov-Olomouc za exitem Majetín. Stojí tady na krajnici odstavené auto. Hlásíte nám, kde policejní hlídky pomáhají a chrání. Tachometr si hlídáme na D46 na exitu Vyškov. Jsou taky na D1 na exitu Lipník-Trnávka a taky v Lipníku na cyklostezce Bečva. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: No, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Kampeny není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle je Radio.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 28. července. Vše nejlepší a hlavně to zdravíčko. Přesně to dnes poslouchá zpěvák kapely Lunatic David Škach, má kulatou 50. Narozky má také hudebník a politik Michal Kocáb, anebo anglický fotbalový kanonýr, letošní bronzový medailista z mistrovství světa Harry Kane.
2: Hoj Pierre.
3: Kane! He's done it!
4: Rob, it just had to be, didn't it? Harry Kane.
1: Svátek slaví každý Viktor a dnešek je také den mléčné čokolády. Ta prý nejlépe chutná s malinami, jahodami nebo rybízem. Takže dneska mlsáme bez výčitek. Domluveno? Sladký letní den přeje vaše Moravské rádio i v úterý 28. července.
0: Metropole právě dnes. Rádio Metropole.

0: nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Řidiči Olomouc zavádí v několika svých částech nové jednosměrky a upravuje parkování. Ke zřizování jednosměrek dochází kvůli zahájení příprav nové parkovací politiky Olomouce. Téma více rozebírá nový článek na webu report.cz. Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trbínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví polodry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Podrobnosti má web prostějov.eu. Připravme se na pořádné vedro, varují předtím meteorologové. Vlna horka má přijít do Česka zítra, a to i do našeho regionu. Meteorologové v této situaci radí dodržovat pitný režim a vyhýbat se delšímu pobytu na slunci.
3: Očekáváme silnou zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách a na střední a jižní Moravě. Na jižní Moravě mohou teploty nad 32 stupňů Celsia ovlivňovat hospodářství a infrastrukturu. Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčilová.
2: Sport. Francouzská fotbalová reprezentace má nového trenéra. Nyní třetí nejlepší tým v žebříčku reprezentací FIFA povede legenda a držitel zlatého míče 1998 Zinedine Zidane. 54-letý rodák z Marseille má francouzské fotbalisty vést minimálně do dalšího mistrovství světa v roce 2030.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Dnešní odpoledne slibuje polojasno, přechodně oblačno, na noc by se nám ale mělo vyjasnit. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 23 až 27 stupni, což je přibližně o 2 stupně nad historickým průměrem pro dnešní datum. Máme skvělé počasí na odpolední procházku. Kromě toho, že nám nebude pršet, je dnes taky hezká dohlednost. Z kopce můžeme vidět až 29 kilometrů daleko. Jen nezatměte, slunce nám dnes zapadá ve 20 hodin a 38 minut.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací, to už ale nemůžeme říci v Prostějově. Nákladák s osobákem se nám tady srazil v ulici Volkrova. Probíhá vyšetřování nehody. Opatrně kvůli pohozené dřevěné desce na silnici jezdíme taky na D49 na trase Hulín-Frešták. Podobnou situaci akorát s plachtou řešíme na D55 na trase Hulín-Otrokovice. Mezi exity Otrokovice a Napajedla. Překážka je v pravém jízdním pruhu. Hlásíte nám i policejní hlídky, stojí ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na D46 na exitu Vyškov, v Olomouci v ulici Brněnská, jsou taky ve Valmezu v ulici Rožnovská. To byla naše doprava, teď už další hudební pecka.
1: Rádio Metropole.
6: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop. Radio Metropole.

stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle je Radio Metro.

0: Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je to přes

0: povídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, když jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
0: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry, a teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
0: Tak je to vždycky dané tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň! Je mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Radio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. V olomoucké městské hromadné dopravě budeme mít nové autobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup 10 nízkopodlažních vozů za 67 milionů korun. Tyto 12-metrové autobusy nahradí starší modely a dorazí zhruba do 3/4 roku.
4: Většinu vozového parku dopravního podniku mají v následujících letech tvořit elektrobusy. DPMO ale plánuje i do budoucna zachovat část dieselových autobusů. Dieselové vozy budou tvořit provozní zálohu při dalších výpadcích elektrické energie, rozsáhlejších mimořádných událostech nebo při zajišťování náhradní autobusové dopravy.
3: Říká mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jižní prstenec buduje Prostějov. Rada města rozhodla o veřejné zakázce na další etapu projektu přírodního pásu, který posiluje ekologickou stabilitu města. V jižní části Prostějova bude nová cesta, relaxační zóna a zeleň. Obyvatelům to přinese kvalitní zázemí pro volný čas a zároveň prvky přispějí ke zlepšení životního prostředí. Práce na nové etapě má začít do měsíce od podpisu smlouvy a potrvá maximálně 250 dnů. Podrobnosti má prostějov.eu. Lidem v Česku se stále více líbí auta z Číny. Prodej nových osobních aut z Číny tu v prvním pololetí vzrostl meziročně skoro dvojnásobně na více než 7,5 tisíce vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř 6% z loňských 4.
1: Sport.
3: Fotbalistky olomoucké Sigmy odehrály první ze série přípravných zápasů na nadcházející ročník ligy. Porazili Jihlavu 5-2, teď Hanačky čeká soustředění ve Vrchlabí a další přáteláky. V sobotu se střetnou s Pardubicemi a Libercem.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude. Čekáme převážně polojasno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty se nám pohybují mezi 22 až 26 stupni. Na horách naměříme maximálně 20 stupňů. I zítřek slibuje jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru nám nejvýše vyšplhá k 27 až 31 stupňům. Zatímco dnes máme na většině hané biozátěž na 2. stupni, zítra už se nám zhorší na 3., tedy ten nejhorší. Citlivým jedincům se může venku hůře dýchat.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na D35 na exitu Olomouc Slavonín. Jinak se v Olomouci jezdí bez komplikací. Trochu jiné je to v Prostějově v ulici Olympijská. Tady došlo k nehodě, na místě je policie. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D46 na exitu Vyškov Východ, na D1 na exitu Kroměříž Východ a nebo na trase mezi Valašským Meziříčím a Hod Slavicemi. To bylo naše dopravní info. Další pro vás máme nejpozději za hodinu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie, víc

0: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
1: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
6: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
9: Proto ne.
8: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
9: Proto taky ne.
8: Tak proč?
9: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
8: Ale koupil.
9: Fakt?
8: Fakt.
9: Ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
10: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
11: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu víme, o čem se píše. Přinášíme vám rychlý přehled toho nejzajímavějšího. Olomoucká městská hromadná doprava dostane 10 nových autobusů, nabídnou i klimatizaci. O tom píše Olomoucký report. Palackého ulici v Přerově čeká oprava, uzavírka ovlivní provoz městské autobusové dopravy. Který klinek konkrétně, to už se dočteme na webu města Přerova. Přerov.eu. V Krasickém rybníku v Prostějově bylo v sobotu dopoledne nalezeno tělo 54letého muže. Případ nyní prověřuje policie. Bližší informace najdeme na Prostějovském Reji. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
2: Metropole.

protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Olomoucké arcibiskupství oslaví 250 let od svého povýšení. Připravuje koncerty, poutě, setkání ministrantů i výsadbu stromů. Oslavy významného výročí se budou konat v příštím roce. Začnou 5. ledna a vyvrcholí 5. prosince. V den výročí vydání papežské buly z roku 1777. Součástí programu bude i velká pouť vděčnosti na svatém Antonínku nebo setkání věřících u svatého Jana Sarkandra. Šumperk čelí kyberútoku. Od včerejška městský úřad dočasně omezil provoz. Radnice však ujistila, že o žádná důležitá data nepřišla. Na odstranění celého problému intenzivně pracují IT odborníci. Útok vyřadil z provozu některé systémy, e-maily či pokladnu. Občané si však mohou část náležitostí na úřadě dál vyřizovat. Bez problémů funguje například agenda občanských průkazů nebo pasů. Město Šumperk to oznámilo na sociálních sítích. Žně jsou v Olomouckém kraji velmi rychlé. Zemědělci tu sklidili obilí už ze 2/3 polí. Průměrný výnos z hektaru je nižší než loni. Letos je 6¾ tuny, loni byl přes 7 tun. Ale sklizeň je díky slunečnému počasí oproti loňsku rychlejší.
0: Sport.
2: Jiří Lehečka ladí formu na US Open. Přípravu zahajuje ESO prostějovského tenisového klubu na turnaji v Los Cabos. 12. hráč světa plní v Mexiku roli nejvýše nasazeného a poprvé se představí pod vedením nového francouzského trenéra Fontana. Jiří Lehečka měl v prvním kole v Los Cabos volný los. Do mexického turnaje vstoupí středečním zápasem druhého kola, a to proti Colemanu Wongovi z Hongkongu.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude. Houbaři, tak jsme se dočkali. Podle odborníků je právě pravděpodobnost růstu hub střední, na severu Olomouckého kraje dokonce vysoká. Zítřejší ráno by mohlo být pro houbaře parádní. V 7 hodin čekáme kolem 15 stupňů, v 8 už 19, v 9 očekáváme 21. Zima by nám tedy být nemusela. Navíc by nám k tomu plnění košíku mohlo svítit sluníčko. Středa totiž slibuje celý den jasno až polojasno, nejvyšší teploty během dne dosáhnou až k 31 stupňům.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Opatrní jsme ale na D48 na trase Frýdek Místek Bělotín, před exitem Bělotín Východ. Došlo tady k havárii auta, na místě je policie, projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. K bouračce dvou osobáků došlo taky ve Vyškově v ulici Brněnská. I tudy projedeme opatrně, ale na překážky na silnici. Policijní hlídky nám číhají na D1 na exitu Hranice, na D46 na exitu Vyškov a taky v Horce nad Moravou na náměstí Osvobození. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

vámi je Rádio Metropole. Po týdnu opět stojíme po kolena v rybníčku české hudební scény a taháme z nich kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska nahodíme udičku do Litomyšle. Odtud totiž pochází indie rocková kapela Zrcadla. Jestli máte rádi živelnou hudbu s českými texty, která vás nadchne svou melodií, chytlavostí a sympatickým zpěvem, tohle je něco přímo pro vás. Zvlášť pokud si libujete v britské kytarové hudbě z 90. až 0. let. Tou se totiž kapela inspiruje. Zrcadla mají venku jedno EPčko s názvem Někde v noci, loni jim taky vyšel single Stůj, který si dnes pustíme. Pokud jste fanoušci kapely Imodium, mám pro vás jednu zajímavost. Na produkci tohohle songu se podílel Tomáš Frede, frontman kapely Imodium. Zrcadla navíc slibují, že se již brzy můžeme těšit na nové album. Než to přijde, poslechneme si jejich poslední single. Tohle je song Stůj od kapely Zrcadla.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Metropole.
6: Léto hraje s námi.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme vaše moravské rádio. Také v úterý 28. července jsme s vámi v práci, odlétáme na dovolenou anebo na kole odjíždíme odpočívat někam do krás moravské přírody a také poradíme, co dnes anebo tento týden podnikat. V olomouckém letňáku budou hrát ve čtvrtek Jethro Tull. Říkáte si, no jo, tak to bude určitě nějaký revival nebo nějaký tribute. Ne, nic takového. Jethro

0: V originále zahrají během dvouhodinového koncertu průřez svojí kariérou. Jethro Tull na olomouckém Letňáku ve čtvrtek od 20 hodin. Pokračuje také festival na Šumpersku Losiny Fest. Nabídnou brilantní situační komedii Benátky pod sněhem na nádvoří zámku Velké Losiny. Drská komedie od 20 hodin 30 minut. A blíží se i nezapomenutelný den na vodě už teď o víkendu. Hanácká Neckyáda v sobotu 1. srpna. Místem konání je jako obvykle kemp v Horce nad Moravou. Více na webu hanackahaneckyada.cz. Naše rádio bude u toho.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
1: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Řidiči Olomouc zavádí v několika svých částech nové jednosměrky a upravuje parkování. Ke zřizování jednosměrek dochází kvůli zahájení příprav nové parkovací politiky Olomouce. Téma více rozebírá nový článek na webu report.cz. Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trbínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Podrobnosti má prostějov.eu. Připravme se na pořádné vedro, varují předtím meteorologové. Vlna horka má přijít do Česka zítra, a to i do našeho regionu. Meteorologové v této situaci radí dodržovat pitný režim a vyhýbat se delšímu pobytu na slunci.
4: Očekáváme silnou zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách a na střední a jižní Moravě. Na jižní Moravě mohou teploty nad 32 stupňů Celsia ovlivňovat hospodářství a infrastrukturu. Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Český hydrometeorologický ústav, Marie Odstrčilová.
0: Sport.
3: Francouzská fotbalová reprezentace má nového trenéra. Nyní třetí nejlepší tým v žebříčku reprezentací FIFA povede legenda a držitel zlatého míče 1998 Zinedine Zidane. 54letý rodák z Marseille má francouzské fotbalisty vést minimálně do dalšího mistrovství světa v roce 2030.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Olomoucku a na dalších místech na Moravě nás čeká taky během středy jasná a slunečná obloha a místy polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, většinou nám ale teploměry budou ukazovat okolo 30 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek nás čeká i nadále slunečné počasí a teploty stabilně nad 30. Ve čtvrtek naměříme do 35, pátek potom přinese na některých místech teploty i 39 stupňů ve stínu.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Dopravní nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje na ulici v Satsko v Přerově. V tuhle chvíli se dá opatrně projet. No a nehoda dvou osobních aut se došetřuje taky ve Vyškově na Brněnské. I zde se ale opatrně řidiči dostanou. Letovice, Pražská ulice, D1, směr Ostrava, exit Přerov a taky exit Lipník nad Bečvou a nebo obchvat Olomouce na sjezdu na Nemilany. Na těchto místech pozor, se 16. hodinou na policejní kontroly. Šťastnou cestu.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Let's go. Sounds good.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Naším dnešním hostem je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, váš koncert věnovaným písním Karla Gotta je téměř vyprodaný. Co byste vzkázal posluchačům, kteří zatím váhají, jestli na koncert dorazit?
1: Je pravda, že zbývá posledních pár vstupenek a koncert v Olomouci v pátek 31. července bude naším největším koncertem pod širým nebem. My jsme pro diváky namíchali koktejl největších hitů Karla Gotta, připravili několik novinek, můžou se těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, ale taky naše skvělé hosty a spoustu překvapení, která jsme si doposud nemohli na těch vnitřních koncertech tak úplně dovolit. My se těšíme na tu atmosféru pod širým nebem v Letňáku v Olomouci. Má být krásné počasí a troufnu si říct, že to bude rozhodně výjimečný večer.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Jeho koncert s písněmi Karla Gotta už 31. července v Olomouci.
2: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
3: Tak, děcka, vykoupali jsme se, sundejte ty mokré plavky, šup s nimi do igeliťáku, tam je necháme a vytáhneme je až za 3 dny. Taky to znáte, tohle je jedna z nejrychlejších cest, jak si plavky zničit. Ve vlhkém sáčku začnou nepříjemně zapáchat a když v nich zůstane chlor nebo mořská sůl, rychleji se opotřebovávají pružná vlákna. Jak je to tedy správně? Po koupání plavky co nejdříve opláchneme čistou vodou, potom je necháme volně uschnout, ideálně ve stínu. Případně na prudkém slunci je necháváme jenom na chvilku, protože také UV záření zkracuje životnost materiálu plavek. A jestli je přece jenom musíme převážet mokré, tak je dáme do sáčku opravdu jen třeba na cestu domů, nebo na hotel a rozhodně je tam nenecháváme celý den. Plavky nám potom vydrží mnohem déle a my tak nebudeme muset jezdit na nudapláž.
2: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole.

0: více na byd.com.
1: Luskni CZ.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
3: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Radio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc...

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. V olomoucké městské hromadné dopravě budeme mít nové autobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup 10 nízkopodlažních vozů za 67 milionů korun. Tyto 12-metrové autobusy nahradí starší modely a dorazí zhruba do 3/4 roku.
3: Většinu vozového parku dopravního podniku mají v následujících letech tvořit elektrobusy. DPMO ale plánuje i do budoucna zachovat část dieselových autobusů. Dieselové vozy budou tvořit provozní zálohu při dalších výpadcích elektrické energie, rozsáhlejších mimořádných událostech nebo při zajišťování náhradní autobusové dopravy.
2: Říká mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jižní prstenec buduje Prostějov. Rada města rozhodla o veřejné zakázce na další etapu projektu přírodního pásu, který posiluje ekologickou stabilitu města. V jižní části Prostějova bude nová cesta, relaxační zóna a zeleň. Obyvatelům to přinese kvalitní zázemí pro volný čas a zároveň prvky přispějí ke zlepšení životního prostředí. Práce na nové etapě má začít do měsíce od podpisu smlouvy a potrvá maximálně 250 dnů. Podrobnosti má prostějov.eu. Lidem v Česku se stále více líbí auta z Číny. Prodej nových osobních aut z Číny tu v prvním pololetí vzrostl meziročně skoro dvojnásobně na více než 7,5 tisíce vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř 6% z loňských 4.
1: Sport.
2: Fotbalistky olomoucké Sigmy odehrály první ze série přípravných zápasů na nadcházející ročník ligy. Porazili Jihlavu 5-2, teď Hanačky čeká soustředění ve Vrchlabí a další přáteláky. V sobotu se střetnou s Pardubicemi a Liberce.

0: číslo 3, který představuje tu nejvyšší zátěž. Ta varuje kardiaky, astmatiky a starší občany před vysokou námahou. Víme, jak bude. Zítra sluníčko a teploty do 30 stupňů. Taky ve čtvrtek a v pátek to bude šajnit, ve čtvrtek naměříme do 35 a teploty do 39 stupňů Celsia ve stínu nám budou ukazovat teploměry v závěru pracovního týdne.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
0: Se 17. hodinou nemáme hlášené na moravských silnicích žádné vážnější dopravní nehody. Na policejní hlídku si potom ale dávejte pozor na D1, na exitu Kroměříž Východ, taky v Napajedlech na nádražní, v obci Líšnice, v hranicích na Hranické, anebo za Valmezem na cestě na Nový Jičín. No a u Valašského Meziříčí počítejte taky ve směru na Zašovou se zdržením v koloně na čtvrt hodiny.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

Tohle je Radio

0: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu Litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Luskni CZ.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
6: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
9: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
10: Tohle je Radio Metro.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 28. července. Vše nejlepší a hlavně to zdravíčko. Přesně to dnes poslouchá zpěvák kapely Lunatic David Škach, má kulatou 50. Na Rosky má také hudebník a politik Michal Kocáb, anebo anglický fotbalový kanonýr, letošní bronzový medailista z mistrovství světa Harry Kane.
2: Pojďte.
1: Svátek slaví každý Viktor a dnešek je také den mléčné čokolády. Ta prý nejlépe chutná s malinami, jahodami nebo rybízem. Takže dneska mlsáme bez výčitek. Domluveno? Sladký letní den přeje vaše Moravské rádio i v úterý 28. července.
0: Metropole právě dnes.
3: Rádio Metropole.
0: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Petice proti proměně olomoucké tržnice. Pod peticí za zachování podoby olomouckých trhů se sešlo přes 2000 podpisů. Podepsaným vadí plán proměny plochy, který počítá s přesunem prodejních stolů ke třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na netradiční procházku můžeme vyrazit v Přerově, a to korytem řeky Bečvy. To je teď kvůli pravidelné údržbě vypuštěné. Nabízí se příležitost prozkoumat mosty ze spoda nebo si vzít ze dna kamínek na památku. Řidiči i cestující v Boskovicích se musí obrnit trpělivostí. Dopravu tu komplikuje uzavřený železniční přejezd v ulici Otakara Kubína. Do soboty ho opravuje správa železnic. Místo vlaků je tu náhradní autobusová doprava a motoristé tu mají značenou objížďku. Pozor na podvodné SMSky, které po vás chtějí zaplatit údajně dlužné parkovné. Zprávy se tváří, že je posílá společnost Easy Park. Samotná firma však upozorňuje, že jde o trik podvodníků. SMSky radši smažte.
2: Sport.
3: Čest pro Olomouc. Studentka místního církevního gymnázia Emílie Jarošová vybojovala titul juniorské mistryně Evropy v dráhové cyklistice. Na šampionátu v Německu získala titul v kategorii do 23 let, když ovládla finále dráhového sprintu. Gratulujeme.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: 20:38, tak to je čas dnešního západu slunce, naopak zítra sluníčko vyjde v 5:18. Víme, jak bude. Zbytek pracovního týdne se ponese ve slunečném duchu, zítra teploty okolo 30 stupňů Celsia, ve čtvrtek v maximech do 35, no a v pátek počítáme s teplotami v maximech ve stínu i na 39 stupních Celsia.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Bourá se na Hranicku na trase Hrabůvka-Radíkov. Na osobní auto tady za jízdy spadl strom. Projet se dá se zvýšenou opatrností. No a na policejní hlídku aktuálně pozor v Napajedlech na nádražní. Taky na D35 mezi exity Přáslavice a Velký Újezd, anebo na nájezdu na dálnici 46 v Prostějově u Oby. Dávejte na sebe na cestách pozor a dobře dojeďte.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Random flashback.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark,

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
2: Proto ne.
1: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
2: Proto taky ne.
1: Tak proč?
2: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
1: Ale koupil.
2: Fakt?
1: Fakt?
2: Ty jsi nejlepší.
1: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Radio

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dané tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě nás čeká taky během středy jasná a slunečná obloha a místy polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, většinou nám ale teploměry budou ukazovat okolo 30 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek nás čeká i nadále

0: 39 stupňů ve stínu.
1: Energie.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Radio Metropole.
4: Děláme to jinak. Prostě jinak.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu víme, o čem se píše. Přinášíme vám rychlý přehled toho nejzajímavějšího. Olomoucká městská hromadná doprava dostane 10 nových autobusů, nabídnou i klimatizaci. O tom píše Olomoucký report. Palackého ulici v Přerově čeká oprava. Uzavírka ovlivní provoz městské autobusové dopravy. Který klinek konkrétně, to už se dočteme na webu města Přerova. Přerov.eu. V Krasickém rybníku v Prostějově bylo v sobotu dopoledne nalezeno tělo 54letého muže. Případ nyní prověřuje policie. Bližší informace najdeme na Prostějovském Reji. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu.

0: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
3: Rád.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít. Metropole.

0: můj večer, tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

Tady je tvoje metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

vámi je Rádio Metropole. Po týdnu opět stojíme po kolena v rybníčku české hudební scény a taháme z nich kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska nahodíme udičku do Litomyšle. Odtud totiž pochází indie rocková kapela Zrcadla. Jestli máte rádi živelnou hudbu s českými texty, která vás nadchne svou melodií, chytlavostí a sympatickým zpěvem, tohle je něco přímo pro vás. Zvlášť pokud si libujete v britské kytarové hudbě z 90. až 0. let. Tou se totiž kapela inspiruje. Zrcadla mají venku jedno EPčko s názvem Někde v noci, loni jim taky vyšel single Stůj, který si dnes pustíme. Pokud jste fanoušci kapely Imodium, mám pro vás jednu zajímavost. Na produkci tohohle songu se podílel Tomáš Frede, frontman kapely Imodium. Zrcadla navíc slibují, že se již brzy můžeme těšit na nové album. Než to přijde, poslechneme si jejich poslední single. Tohle je song Stůj od kapely Zrcadla.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Tohle je
6: Radio Metro.

Tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje a

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Foster the People, kapelu známou pro svůj unikátní indie popový styl, který kombinuje chytlavé melodie s originálními nápady. Jejich hudba je jako svěží vánek, který tě osvěží a zároveň přinese spoustu energie. Jejich skladby jsou plné života a umí tě dostat do skvělé nálady, ať si kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připraveno

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Top Talk je švédský producent a DJ, který do taneční hudby vnáší pozitivní energii a chytlavé rytmy. Jeho skladby jsou jako kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku zábavy. Spojuje moderní beaty s melodiemi, které tě nenechají sedět. Připrav se na pořádnou porci taneční jízdy, která tě udrží v tempu. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto

0: V těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
0: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry, a teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
0: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
0: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš,

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska serví

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždy

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Yeah.

0: 92 a Zábřeh 105.8 FM.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli.

Olé, tady je tvoje Metropole. Brian Power je producent a DJ, který svými tanečními beaty baví fanoušky elektroniky. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a groove. Brian Power umí roztančit každý parket a dodat pořádnou porci zábavy. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole serví